0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Cesta na sever. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Ale jsme už my Češi takové povahy, že toužíme občas vyjuknout za hranice. Podívat se, co soused dělá, zda nás nedohání v hospodářství, zda Turek nebrousí kinžál a Avar s Tatařínem ostruhy nezatíná. Leč ty doby neklidné jsou ty tam. Avar vymřel, Sasík usadil se, ba i s Bosňákem jsme skoro jedna ruka. Ale touha poznání ta přetrvala. V hlavičce to vrtá, vrtá. Vjeď si do ciziny, ať se můžeš pochlubit, že jsi Čech. Omíj se v moři, ochutnej koštére švýcarského síra, ať se dozvíš, zda žaludek poškádlí jako laktos. Nahni se nad propastí v Alpách, ať si vážíš polabí. Tvé kamarády ze svazu přátelství dávno již cizina hostila a ty, Honzo, stále zapevnil.

Erkou klestit si cestu ke hranici jako ondy a vyjíždět cítit vlčákův chrup? Zatoužil jsem opět po romantice. Na severní pól se podívám letos o dovolené, řekl jsem si. Mohl tam Amundsen, můžu tam taky. Opatřil jsem si u pohodného starší psí spřežení a po troškách schromáždil polární výzbroj, včetně vlajky odborů, kterou jsem hodlal vstyčit na pólu, abych imperialistu poškorpil a ukázal mu, komu sever patří. Koncem června, právě když mi začínala dovolená, jsem už byl dokonale uchystán na cestu. Přípravy mě sice stály mimo jiné levé ucho a dva prsty, ale psi mě poslouchali na slovo. Zbývalo čekat jen na sníh. Sledoval jsem napjatě předpovědi počasí, ale přízrak zimy nepřicházel. Dokonce jsem se zkoušel rouhat Bohu, abych přivolal sněhovou kalamitu. Ale Hospodin to nějak převrátil a přišla vedra, že mi dva polární psi pošli stezkem. Ukradl jsem sice sousedu mratlíka, abych vyplnil mezeru ve smečce, ale byla to náhrada spíše symbolická. Koncem listopadu napadl konečně přes noc jemný poprašek kýžené běloby. Bál jsem se, aby nerostál, a vyrazil jsem proto časně z rána. Kolem 11. zazněl můj výkřik jupí a celé spřežení se dalo do pohybu. Občané Holešovic vybíhali z domů a nadšeně zdravili mou expedici. Pak jsem projížděl mnoha českými městy a vesničkami a poznával rázovitý a pracovitý lid. Předseda MNV Velhotě mě uvítal s kyticí hlohu a sdělil mi, že v obci vymítili negramotnost. Mládež ve vesci se na mou počest zavázala, že vypěstuje dýni 6 metrů velkou a 16 tun těžkou. Nechápu sice jak, ale vím, že to dokážou. Jsou to pionýři. Pak jsem se zúčastnil ještě mnoha besed, manifestací a potlachů, až jsem dorazil na hranici. Závory byly otevřeny, celníci ve slavnostních uniformách salutovali a velebně broukali melodii Chceš píseň severu znát. Malebně působil i nápis na stěně celnice. Soudruhu, vás proclíme, neb vás ctíme a vše o vás víme. Klesl jsem dojat na rodnou hroudu. Tuto zem mám opustit kvůli točně, byť jen na dobu zaslouženého odpočinku. Zem Jana Žižky, Prokopa Holého, plukovníka Emila Zátopka a dalších populárních soudruhů. Jak malicherná byla moje touha po romantice. Obrátil jsem spřežení a za dojatých pohledů celníků, kteří pochopili, vrhl jsem se zpět mezi své. Byl jsem z touhy po cizině dokonale vyléčen. Díky tobě, praotče Čechu, že jsi stekl horu řík. Díky.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

lesních strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s půlnocí.

usmíváš, světlo dalek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

O Červánkově oponě nad Kladnem. Teď už se dělá ocel asi jinak. Teď už jsem trošku chudší, ale už mnoho let rád se dávám v létě na zahradě po setmění a dívám se přes údolí Berounky ke Kladnu. Dole ve vsi občas hafne pes, za řekou zahučí vlak s řetízkem svítících okének. Za teplých červencových večerů mi svatojánští broučci přičarují do paměti jméno pana Karafiáta a nad hlavou mi občas přeletí netopír, přesně takový, s jakým se kamarádí makový mužíček. Vlastně dva netopíři, jeden větší a druhý menší. Čekám a vyhlížím je, když se neslyšně zatřepotají na noční obloze. Ale někdy se dlouho neobjevují a dělají mi starosti. Když mi je dělávali ještě před několika lety, býval jsem za ně odškodněn nádherným nebeským divadlem. Noční obloha nad Kladnem se najednou pohnula, pak zoranžověla a znachověla a nakonec nějaký nebeský oponář zavěsil nad městem Červánkovou oponu, za jakou ve svém paláci odpočíval kalif Hárun ar-Rašíd, když naslouchal pohádkám, které mu po tisíc a jednu noc vyprávěla Šáhrazád. Okouzloval mě tento nebeský úkaz už taky proto, že večer co večer vypadal jinak. Podle toho, zda nad Kladnem byla obloha čistá, nebo posetá obláčky, anebo pokrytá mračny. Věděl jsem, že to nedělá žádný nebeský oponář, že se v tu chvíli vypouští tavba v ocelárnách a že mi kladenští taviči tou svou polární září probudí vždy jiné žilky vzpomínek. Někdy jsem si při ní vzpomněl na pana profesora Cyrila Boudu, který se na Kladně narodil a jednou mě nakreslil, jak cvičím s činkami. Jindy jsem si uvědomil, že tam někde odpočívají prastříci, které jsem nikdy neviděl, a dosud asi žijí moji bratranci a sestřenky, které jsem taky nikdy neviděl. A nebo jsem si říkal, co asi dělá František Stavinoha, jestli je u psacího stroje pilnější než já, co sedím na zahradě a civím na růžovou oponu, kterou on nad svou střechou třeba ani nevidí. I na paní redaktorku Skálovou jsem si v takovou chvíli vzpomněl a přemýšlel jsem, jestli už umila chodbu, protože její muž pořád přestavuje a vylepšuje jejich kladenský domek, aby se jí tam bydlelo jako v ráji, a hrozně přitom dovnitř nanosí. Ale než jsem to stačil domyslet, zavřeli taviči na Kladně dvířka od plotny a bylo po zázraku. Jenže v tom mi obvykle přeletěl nad hlavou menší nebo větší netopír a připomněl mi, ať už nechám toho bloumání a jdu si raději naklepat poslední stránky makového mužička.

potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studný kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně let.

Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty.

byl čas. V té boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, anebo ty,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

české národní, moravské národní a slovenské národní. A vy můžete potleskem dát najevo, který se vám líbí nejvíc. České národní je takovejhle. Náš pracovník český je v zahraničí, kde si tam v Africe staví cukrovar, nebere si vůbec dovolenou, je tam 2 roky, aby si vydělal víc. Vrací se po 2 letech domů, manželka uklidí svátečně, sváteční večeři udělá, svátečně prostě obleče sebe, děti čekají ve sváteční náladě, vozve se zvonek, ona běží otevře, on vtrhne dovnitř, řekne Božka, 2 roky, víš co, to je 2 roky, okamžitě do postele. A počkej, jsem ti udělala večeři, děti jsou tady, víš co, je to 2 roky, no okamžitě. A ne, tak musí se na večeři, udělal jsem ti tvoji oblíbenou večeři, svíčkovou, knedlíček, jo, všechno je tam v pořádku, knedlíčky nadechaný, masíčko se rozpadá, sehnala jsem brusinky, na večer se s dětma promluv, no a potom 2 roky, i pro mě jsou 2 roky, že? Tak dobře, veme první sousto, chábožka, to nemůžu vydržet, pojď okamžitě do postele, no a počkej, tak aspoň s těma dětma promluv. Říká, ahoj děti, do postele. Děti vypadli, on ji vzal, dal ji do peřin, přikryl ji, vlez tam do týtmy za ní a povídá, hele, ty svítěj,

Moravské národní a vymyslel ho Láďa Menšík. Zroskotá loď na oceánu parník a zachrání se Američan, Angličan a Moravák. Vylezou na takovým ostrovku 3x3 metry, píseček, není tam pitná voda, co jíst, nic, tak Angličan s tím Američanem diskutují o tom, jak to dlouho vydrží bez vody, bez jídla, až pojede loď, čím budou mávat. Moravák je poslouchá, říká, já vám moc nerozumím, ale podle té gestikulace vidím, o čem mluvíte, já mám takový nápad. Tím Američanem máš takový nádherný vysoký boty z měkký texaský kůže, já mám dobrý moravský zuby, já urvu kus tý kůže, jak tam máš ty háčky, tak tu kůži nabodneme na ten háček a Angličan má takový dobrý štof, tak to rozpářeme, navážeme, uděláme vlasec, hodíme to do vody a nějaká blbá ryba morská třeba to sežere, vytáhneme ji. Není to nic moc, jako nechutná to, ale má to proteiny, má to kalorie, má to vitamíny, než sežerou ty boty, ty tak něco pojede a zamáváme. Tak to udělají, on to hodí do vody a opravdu rybka se na to chytne a on ji táhne ven a ona otevře hubu a říká, chlapci, já jsem zlatá rybka, já jsem zlatá rybka, když mě pustíte, tak vám splním 3 přání. Moravák říká, to známe z pohádek, pojď, sežerem tě a hotovo. A počkejte, chlapci, ne, prosím vás, ne, když mě pustíte, to jsem nikdy nikomu neudělala, já vám splním každému 3 přání, to jsem ještě nikdy neudělala, každému 3. Tak oni udělají takovou schůzi, domluví se, že jo? A teď říká Američan, hele, tak rybičko, dávej pozor, já chci mít v Texasu ranč. Ona pá, máš ho? Pá, dobře. Chtěl bych tam mít 500 mustangů divokých. Máš je? No a teď dávej pozor, jak tě vytočím. Chtěl bych tam samozřejmě na tom ranči teď bejt. A zmizí. Říká, hele, ono to funguje, tak Američan říká, já chci mít v Yorkshireu hrabství. No pá, máš ho? Chci tam mít 1000 závodních šertů. Máš je? No. A chci tam bejt. Pět zmizí, zůstane Moravák. A rybička pá, co ty? Pá, já jsem si to nerozmyslel, ale mám strašnou žížeň. Takový demižon slivovice, kdyby byl, víš? Bum, stojí to před ním a říká, oho, děkuji rybičko, má pá, počkej, ještě máš druhý přání. Pá, to je pravda. A já mám hroznou žížeň, kdyby byl takový demižon. Tak to tam střed ním stojí a říká, tak teď už jsem zachráněn, má pá, počkej, blbče, ještě máš třetí přání. Pá, to je pravda. Jo, víš co, já nechlastám sám, ať jsou tady ty dva.

To je jasný. No a slovenskýma vtipama mě zásobuje Markovič, jeden je nádherný, jak starý, to je taková, u Bratislavy jsou záhoráci a oni na něm mají tisíce fórů, protože oni tam mají lepší ekologické jako podmínky, takže se dožívají vysokého věku, zatímco Bratislaváci ne. Dožije se záhorák 120 let, což už je obrovský věk, celospolečenská událost, tak mu starosta dá v Bratislavě 2+1, že je ještě perspektivní jako. Dědek se tam nastěhuje, že jo, a přijdou narozeniny, tak to přestřihnou pásku a teď televize, rozhlas, novináři nahrnou se do toho bytu a děda jim to ukazuje. A jeden takový novinář, ten mladý, který chce mít něco zvláštního, tak se kouká, o čem by to mělo být. A najednou vidí na stěně takový velký plechový umyvadlo a nabíračku. Říká, dědo, na co tady máte v tom interiéru moderním tohle? On pán, no, tak to tady je, no. No páno, to se sem nehodí, no umyvadlo velký plechový a nabíračka. On pán, nie, pán novinár, to jsou digitální hodinky, větě. On pán, tak dědo, nezlobte, vidím, ne? Jo, umyvadlo velký a nabíračka. On pán, nie, to jsou digitální hodinky, pozrite sa. Jde, veme tu nabíračku a bíu, bíu, bíu. Odchází pryč a za stěnou se ozve. Samarčo, klopeš, vidí, půlnoc.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 30. června si představíme dámské hlasy trampské písně, a to od první republiky až po současnost.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

láska dva, má drahá Suzana, umí překrásně hřát. Nevím proč, má drahá Suzana, měl bych však si tě brát.

na váš dům zývám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

sám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech.

že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ještě někdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naďo, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

říkal jsem mu, víte, pane Verich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradici humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych ji šokoval prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Tolky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který studoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unamený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle,
tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci a to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní, pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto, v tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu. A u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustý pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takové. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa... To byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla, když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

0: to.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejší zadávat.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj.

jako ty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy,

jdu po čtyřech do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí,

0: rech, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Neklimatizované domovy důchodců v Česku spoléhají při vlně vedra na větrání brzy ráno a v noci, zatemnění oken, lehčí přikrývky nebo ventilátory v pokojích. Senior centra s klimatizacemi se horka neobávají. Stejně jako ostatní ale upravují denní režim i jídelníček klientů a dohlíží, aby dostatečně pili. Tak to tvrdí zástupci domovů. Právě staří a nemocní lidé jsou vysokými teplotami ohroženi nejvíce. Opatrní by měli být ale v těchto dnech všichni. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Dnes se počítá a sčítá cokoliv, třeba i světlušky.
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejich samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem. Jak cestovat za romantikou? Tak to je téma víkendového pokecu na Country Rádiu, který právě teď v tuto chvíli 8 minut po hodině 8 začíná. Tak pokud byste se se mnou chtěli podělit o to, jak se vydáváte na nějaké romantické cesty, zdali pak už jste třeba zdolali sněžku a viděli na ní východ slunce, což je teda romantika jako hrom, tak mi v tuto chvíli zavolejte na 210-323-333 a budeme si chvilku povídat o tom, jak vy zrovna cestujete za romantikou, anebo jaké to bylo, když jste se vydávali prostě pod mě na tu sněžku. Já teda znám spoustu takových lidí, kteří už se vydali a říkala jsem si teď, když jsem byla na těch horách, že to je vlastně skvělý nápad prostě věnovat tomu jednu noc a prostě vidět prostě takovou věc, která je v podstatě nevídaná. Ano, můžete vidět záznamy z toho, jak někdo vyšlapal tu sněžku a potom se rozhlížel do té krajiny a viděl ten východ slunce, protože bylo prostě krásně jasno. Ale vidět to na vlastní oči si myslím, že je mnohem lepší. Tak jak jste na tom? Vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem? Jak cestujete za romantikou právě vy, posluchači Country Rádia? Můžete mi dát v tuto chvíli vědět. Přeju vám krásné sobotní ráno. Zdraví vás Katka Čepelíková při 27. červnovém dni, což je vlastně úplně první regulární den prázdnin. Tak kdo pak nám volá? Country Rádio, hezké ráno.
2: Dobrý den, ahoj, tady Hanka z Hradce Králové.
1: Haničko, moc tě zdravím. Tak povídej, jak ty cestuješ za romantikou?
2: Tak my na sněžce jsme byli s manželem xkrát, ale ten východ slunce jsme tam teda nikdy neviděli.
1: Je,
2: škoda,
1: měli jste za to, že no.
2: Máme rádi, ale jeden takový malinký příběh, když nevymyslí úplně romantický, bych ti řekla. Jeli jsme jednou do Krakova se sestrou a s manželem, že jsme nebyli tam podíváme, že neznáme to tam, nebo neznali jsme to tam. A manžel měl GPSku a švagr měl GPSku, jak jsme jeli a jedna GPSka hlásila po půl kilometru zahněte doleva, druhá GPSka hlásila po půl kilometru zahněte doprava. A před námi na silnici byl veliký nápis Krakov rovně. Takže to byla taky romantika.
1: Jak jste se nakonec rozhodli?
2: Jeli jsme rovně podle jejich nápisu, ano. A do Krakova jsme opravdu dojeli a moc se nám tam líbilo.
1: No tak vidíš, tak i takhle se to samozřejmě dá zvládnout a není třeba vždycky věřit těm GPSkám a těm navigacím. Tak Haničko,
2: tak.
1: Za to, že jsi takhle hezky po ránu zavolala, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Můžeš si u nás nechat zahrát písničku na přání. Jaká by to byla? Vybereme nějakou společně pěknou.
2: Dobře, nějakou chladivou, kdyby byla třeba voda, co třeba plavci, teče voda, teče.
1: Plavci teče, voda teče. Od plavců úplně to tady nemám, nevidím. Počkej, zkusím.
2: Tak jinou nějakou mokrou.
1: Nějakou jinou mokrou.
2: Počkej. Od kohokoliv.
1: Nějakou, jo, ale víš co, Jan, našla jsem jí. Byli to Rangers, jo. Tak no, potom tak, mi to nešlo. Nevadí, teče voda, je připravená. Takže nějakou chladivou, jak budeš trávit dnešní den, jenom ještě v rychlosti. Jak se budeš chladit?
2: No, já už jsem si dneska přistala a v 6 hodin jsem se chladila venku na zahradě, protože jsem potřebovala otrhat rybíz a potom už to nejde. Takže mám 3 velké kýbly rybízů natrhané a budu se v úvozovkách chladit tím, že budu dělat zavařeninu, takže se asi moc neochladím.
1: No, paráda, no tak to je pěkný plán. Taky mě to čeká, musím říct, že o víkendu úplně stejně s rybízem. Tak přeju, ať se schladíš i nějakým jiným způsobem, ale myslím, že muzikou to bude fajn. Rangers teče voda, jenom pro tebe, Haní, děkujeme za telefon, ahoj.
2: Já taky děkuju, ahoj.
1: Tak to byl první telefonát a čeká nás jich ještě spoustu, tak věřím, že i vy se přidáte do našeho tématu vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem. Jak cestujete za romantikou? A teď už chladivá teče voda.

Alabama Roll-On, tak to byla docela rychlá písnička, takhle na sobotní ráno. Já myslím, že by to chtělo něco volnějšího, zvlášť když nás dneska čekají tak extrémně vysoké teploty. Dneska by se rtuť v teploměru měla vyšplhat dnes na nějakých 638-30 stupňů Celsia. Tak s tím počítejte, že i dneska se tady budete muset pořádně někam schovat. Ideálně samozřejmě s Country Rádiem, protože my vás budeme celý den informovat o tom, kterak prostě se skladit a které nápoje jsou třeba nejlepší, nebo které ovoce a zelenina vám dopřejí nejvíce vláhy. No a prostě, co byste dělat měli a co byste neměli, abyste to zvládli, protože zítra ty teploty budou šplhat až ke 40, což je prostě v Čechách naprosto nevídaná teplota. Takže důležité zásady pro zvládnutí extrémních teplot. Jo. Vyhýbat se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě. Tak to je sice jako dobrá rada z hydrometeorologického ústavu, akorát, že když spousta lidí bydlí v paneláku, tak se to samozřejmě dělá dost špatně. Nicméně ideální je samozřejmě mít neustále zataženo, větrat jenom po ránu a ideálně, pokud máte okna samozřejmě naproti sobě. Co docela dobře funguje, je když si pustíte větrák a před ten větrák si dáte třeba lahev se zmrzlou vodou, což je samozřejmě dobré dělat trošku dopředu, že teď už vám voda asi moc v mrazáku nezmrzne, ale když máte lahev naplněnou ledem a dáte ji jenom před ten větrák, tak prostě jak tam pomaličku bude tát ten led, tak vy se budete i ochlazovat. Tak to si myslím, že je docela jednoduchý a velmi levný tip. No a jinak samozřejmě lze se taky schladit někde, když vyrazíte ven a vyrazíte do nějakých přírodních toků, protože se předpokládám, že třeba koupaliště budou úplně plná, ale pokud to máte třeba blízko na Šumavu, tak počítejte s tím, že zapovězená jsou zejména ledovcová jezera nebo také plavební kanály, například ten Švancenbarský a nebo v Chynicko-Tetovský. Tak myslím si, že ale na Šumavě třeba najdete spoustu dalších jiných pěkných míst. Prim hraje třeba Lipenská přehrada. Snad tam bude volno, snad tam nebude úplně hlava na hlavě. Když tak dejte vědět, jak se chladíte vy.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno z Country rádia. Tak se mrkneme na koleje, protože musíte vědět, že nejezdí vlaky na trase Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín a nebo Dolní Poustevna, Bad Šandau. Jezdí tam autobusová, tedy náhradní doprava. No a co aktuálně ze silnic? D5 na trase Rozvadov, Plzeň za sjezdem na Nýřany. Je to zhruba 91 až 89 kilometr, tak jsou tam na silnici kusy betonu. Tak prosím vás opatrně, není to úplně dobře vědět, abyste do toho nevěli. Přejeme vám šťastnou cestu a kdyby něco, klidně nám zavolejte na 210 323 333.

0: Je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: námi nikdo nikdy není sám.
1: Každý, kdo patříš mezi nám,
2: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý?
2: Malý přítel z města N.
1: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady. Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky. Na na na na na na na na.
7: Já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.
1: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem. Jak cestovat za romantikou je téma dnešního, nebo vlastně celého víkendového pokecu. Vy nám můžete zavolat na 210 323 333, jak vy nejraději cestujete za romantikou. Jestli je to skutečně pěšky, jak už jsme se třeba dozvěděli i od Hanky, která se vydala na velkou cestu, která jí malinko ke konci zatěla navigace, ale dokázali si poradit. Taky jsme se vydali na Sněžku a teď se vydáme třeba na vrchol Kozákova. Ivan nám totiž napsal, dobré, zatím ještě chladnější ráno, Kačko. Za romantikou jsem jezdil, jak to šlo, vlakem, autem, na kole i stopem. Snad nejhezčí bylo ranní probuzení na vrcholu Jezery v roce 1981 na konci léta. Teď přišla romantika trochu za mnou, protože sloužím na rozhledně na vrcholu Kozákova a užívám si každý romantický večer i ráno. Musím sice absolvovat 120 schodů dvakrát denně, ale stojí to za to. Měj se hezky a dodržuj pitný režim, napsal mi Ivan. Tak Ivane, děkuju, samozřejmě já dodržuju pitný režim a věřím, že i všichni posluchači Country Rádia. Tak jestli i vy máte nějaký tip, jak cestovat za romantikou, jestli se třeba i vy vydáváte tady do Kozákova, tak pozdravujte Ivana. A jestli se zatím teď chladíte a jenom vzpomínáte na to, jak jste za tou romantikou cestovali, tak nám o tom dejte vědět, nenechávejte si to jenom pro sebe. 210 323 333. Telefonní linka sem ke mně do studia. No a pokud mi zavoláte, tak samozřejmě písnička podle vašeho přání bude vaše. Teď si budeme hrát kapelu Camelot, dáme si jejich píseň Island v našem vysílání a můžu vám slíbit, že nám volal jeden posluchač, který nám dal velmi dobrý tip na levnou klimatizaci. Poradíme. Letadlo

0: Babi Daněk a mávej, tak jestli vy i doma takhle hodně rukama máváte, nebo máte v ruce nějaké papír, protože si říkáte, to už je vedro, to už se nedá vydržet, takhle brzy ráno a už takový hic, tak volá nám posluchač Milan, který má velmi dobrý tip na to, jak se schladit, tak pokud máte doma něco mokrého, nebo máte doma ventilátor, tak si myslím, že vám v tuto chvíli velmi dobře poradí.
1: Mám zvlhčováč, takový mechanický, to se zapne do triky, tam z toho vychází taková studená mlha, to normálně se dá sehnat, to není jednoduché. A za to se postaví ventilátor a tak, aby ta mlha potom šla po celém pokoji, po celé místnosti. Takže a ten ventilátor se třeba takhle točí doleva, doprava, udělat si zvlhčováč, anebo potáhnout šňůru, dát tam něco, nějaký mokrý, nějaký třeba prostěradlo nebo ručník a za to dát ten ventilátor. Takže takhle to bude foukat a bude to rozfoukávat tady přes to plátno, nebo třeba přes to prostěradlo a nebo přes ten ručník.
0: No tak vidíte, tak schválně, kdo má doma šňůru, kdo má doma vodu, nějaký nějaké plátno, namočit, přetáhnout před šňůru a pustit ventilátor. Tak tohle si myslím, že to sice u vás nebude vypadat bůh ví jak, bude to takové trošku jako v prádelně, ale myslím si, že je lepší, než se potit. Jestli máte i vy nějaký jiný tip, tak jsem s ním. Myslím si, že dneska se nám veškeré rady na to, jak se ochladit, zejména doma, budou hodit. Teď už si dáme Petra Bendeho a budeme si hrát písničku, která se jmenuje Utonout. Tak ten název je sice samozřejmě takový trošku jako řekla bych, jako na hraně, jo, ale souvisí s vodou a ta vždycky osvěží. Tak pěkné sobotní ráno z Country Rádia.

0: Country počasí.
1: Za chvilku už bude 9, dnes nás čeká jasný nebo skoro jasný den. Během dnes s možností vývoje kupovité oblačnosti. Nejvyšší denní teploty neuvěřitelné, 35 až 39 stupňů Celsia. Počítejte s tím, že i na horách bude kolem 30. To jsou informace, které jste možná nikdy z rádia neslyšeli, i my je možná říkáme úplně poprvé. Teploty výjimečně mohou i dnes vystoupit až ke 40 stupňům Celsia, nejpravděpodobněji v dolním Polabí a po Ohří.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu i další zprávy pro vás připravil Tomáš Adamec. Ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých půjček. Člověk v tísni také odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. K vodě zjistit ceny se vydal náš kolega Honza Navrátil.
2: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražil na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole. Zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
1: Skvělou zprávu pro sportovce přináší kolega Savana.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My si dneska povídáme o tom, jak cestovat za romantikou. Jestli volíte vlak, auto, kolo, jestli chodíte rádi pěšky, a nebo volíte nějaké dálky, tím pádem cestujete letadlem. Tak máme tady docela krásný tip na jeden báječný výhled, tak věřím, že to pro vás bude docela třeba pěkná inspirace, až tady bude třeba trochu chladněji. Při sobotě 27. června vás zdraví Katka Čepelíková a taky náš posluchač.
2: Já vám volám, tady vás poslouchám od rána. Když se bavíte o těch výhledech, o těch romantikách.
1: Ano.
2: Tak já jsem samozřejmě za mlada procestoval celou Šumavu pěšky, ale nejkrásnější východ slunce na Pancíři vždycky na jaře, na podzim. Já jsem tam byl asi 50krát a pokaždý je to jinačí, každý mu to doporučuje, ale musí si přistat.
1: To je hezký tip, tak to děkujeme. Co vám můžu za to zahrát, za to, že jste zavolal a podělil se o tento krásný výhled?
2: Třeba báječnou ženskou zahrajte.
1: Paráda. Dobře, budeme jí hrát jenom pro vás. Děkuju, mějte se hezky.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Vidíte, jak jednoduché je nechat si u nás zahrát písničku na přání a hlavně podělit se o to, jakým způsobem cestujete. Tak na Pancíři to určitě bude krásné za nějakého pěkného východu slunce, až bude prostě jasno, až bude krásně a hlavně nebude takový hic na výlety. Myslím si, že dneska to na výlety úplně není, ale my si rádi pustíme báječnou ženskou a trošku se ochladíme, protože tohle je muzika, která vás v ideálním prostředí samozřejmě může ochladit. Tak pěkné dopoledne spolu s námi.

Zasloužený a ohromující potlesk pro Faith Hill a Mississippi Girl ve vysílání Country Rádia krátce před 9:30. Přeju vám krásné sobotní dopoledne a zvu vás do Olomouce. Proč zrovna tam? Protože v tamní zoologické zahradě, která je mimochodem velice krásná, je na svatém kopečku. Mnohokrát jsem tam byla, musím říct, že je to jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad u nás v Česku. Tak právě tam se narodila dvě mláďata pandy červené. Tak mají tam hnedka dva kousky, jsou to takový malinkatý myšičky a ta mamka se o ně krásně stará, vlastně jí tam mají teprve 4 roky a už se jim podařil takovýhle husarský kousek, takže moc gratulujeme. Mimochodem, panda červená je vlastně takové zvláštní zvířátko, možná, že jste o něm vůbec nevěděli, že vlastně není vůbec příbuzné s pandou, jo? Není to blízký příbuzný pandy velké, takové té klasické černobílé pandy, kterou všichni dobře znáte. A tahle ta panda je taky zajímavá tím, že má takzvaný falešný palec. Já jsem si vždycky říkala, co to jako může být, jaký falešný palec. On to vlastně je takový jakoby prstík, ale jako nefunguje jako prst, to znamená, že se neohýbá, je to taková jakoby kostička, která jí dokonale pomáhá přidržovat si bambus, protože ona se živí hlavně bambusem, jo, a hezky si to tam jakoby přidržuje a taky se jí díky tomuhle tomu falešnému palci lépe šplhá po větvích. A mě teda musím říct, že ještě nesmírně zaujalo na pandě červené, která je vlastně takový jako docela malé, celkem jakoby obyčejné zvířátko, navzdory tomu, že je zapsané v červené knize ohrožených zvířat. Tak má takový speciální huňatý ocas, možná, že si ho vybavíte, jako když si vybavíte veverku, jak má takový ten huňatý krásný ocásek, tak podobný má i panda červená. A představte si, že ona ten ocas používá jako šálu, když spí v chladném počasí. Že ona se do něj prostě zabalí, jo, a uší je úplně ideálně. To myslím, že dneska vůbec dělat nebude a to nebude učit ani své děti, protože dneska ty teploty dosáhnou až 39 stupňů Celsia. Tak až bude nějak příjemněji, tak se určitě vražte podívat do Zoo Olomouc, kde mají tyto dvě malinkaté pandičky, ze kterých určitě vyrostou krásný fešandy, jako jejich mamka. Tak teď už tak jsme a Vladimír Vodvářka, dáme si písničku Nashville. Hezký dopo.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak dneska ty vláčky nevyrazí na trase Kralupy nad Vltavou, Kladnodubí, Dolní Poustevna, Bad Schandau, anebo Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. Tady ostatně ta výluka vytrvá až do konce letošního roku. Míříme i na silnice, v Liberci se bouralo, v ulici Chatařské, v Praze, v Chodovské, no a komplikace. Čekejte i v Dubé, což je obec Doxy, to je v ulici Jana Roháče, takže v obci Doxy, v ulici Jana Roháče z Dubé. Tak právě tam máme komplikaci v podobě dopravní kolize dvou osobních vozidel a je to přímo na parkovišti, takže by to nemělo mít vliv na provoz a věřím, že z parkoviště se i tak dostanete, jak potřebujete. Tolik doprava na Country rádiu za malý okamžik, už Michal Tučný a kapela Greenhorns a taky pokračujeme s naším víkendem, který je takový ryze cestovatelský a romantický, vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem. Jak cestujete za romantikou? Dejte mi vědět.
2: Country Radio. Tereza.
0: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává. Jen dosměl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jak cestujete za romantikou, je to autem, vyrážíte rádi na kole, pěšky, letadlem nebo vlakem. Musím říct, že jsem onehdy jela, je to možná 2 měsíce zpátky, jela jsem na kole a zpátky jsme se vraceli vlakem a potkali jsme další partu lidí, kteří také se vydali na takový výlet, kdy jedou tam na kole a zpátky vlakem. A říkali, že to takhle praktikují už řadu let a že se takhle vlastně vydají na mnohem delší cesty, než by normálně vyrazili, aby museli jet tam a zpátky. I tohle je samozřejmě cesta, může to být romantické, zvláště když zvolíte ideální trasu, že jo, tam, kde není spoustu lidí a kde máte ty ideální výhledy, protože jak už se dneska během dnešního dopoledne a rána povídáme, tak ty výhledy jsou docela zásadní a vždycky ten výlet tak jako trochu obohatí. No a my tady máme telefonát zavolala nám Iva, která se nám chce svěřit, kam ona vyráží na nejoblíbenější výlety, nebo vlastně kam vyrazila na jeden zásadní, který se jí asi navždy vryl do paměti.
2: Jsme jednou jeli s bráchou, to bylo někdy v 62. roce, na Želivku, po půlnoci osobním vlakem do Dolních Královic a tam teď to bylo ještě 4 kilometry pěšky. A můžu říct, že to probouzející se ráno bylo nádherný.
1: Hory jsou láska a ty výhledy z nich, zvláště za jasného počasí, jsou prostě ideální. A Ivuš, měla by si pro nás nějaký tip třeba i do města, když jako nechceme vyrazit někam daleko?
2: Třeba po Praze. Vyjeli jsme na konečnou nějaký tramvaj.

Náš kamarád a kolega Tony Lindhardt s písničkou Kamarádský kruh. No, už 5 let mezi námi není. V 80 letech nás bohužel opustil folkový a trampský kytarista, zpěvák a písničkář a také zakladatel skupiny Pacific, ale ty písničky, které tady zanechal, tak ty jsou prostě legendární a myslím, že další 10 let se u nás určitě budou hrát. Myslím si, že podobně je na tom i Věra Martinová, k níž se dáme za chviličku Toulavý džíny. Tak Věra Martinová je taky samozřejmě legenda. A legendární zpěvačka, která aktuálně naspívala novou písničku s Tomášem Klusem. Možná, že jste ji slyšeli ve vysílání Country Radio. Ostatně byla jí tady s Tomášem Klusem představit ve vysílání Milana Schmidta. A myslím si, že to bylo moc fajn povídání. Tak Věra Martinová tentokrát se svojí starší písničkou, která se jmenuje Toulavý džíny. A můžete si ji zaspívat klidně teď v 9 hodin a 50 minut při sobotě 27. června. Krásné dopoledne vám přeje Katka Čepelíková, zdravím vás a přeju vám co nejvíce chladných chvil. Modrý

0: Antri počasí.
1: Za pár chvil už máme 10. hodinu dopolední, posloucháte Country Radio, kde se od nás dozvíte, jak pak to bude vypadat s dnešním počasím. Tak ty teploty budou dneska opravdu velmi vysoké. Počítejte s tím, že už v tuto chvíli se pohybují kolem 27 až 30 stupňů Celsia a porostou stále výš. Mezi 35 až 39 očekáváme v těch nejvyšších špičkách. Výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům a neochladíme se ani na horách. V 1000 metrech na horách by dnes mělo být kolem 30 stupňů Celsia.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec. Při vysokých teplotách to mají těžké nejen lidé, ale také zvířata. Často vedra snášejí mnohem hůře. Problematické je pro ně totiž nejen horko, ale také vlhkost. I teplota kolem 28 stupňů se zvýšenou vlhkostí vzduchu může být pro psa problém udýchat. V takovém případě nastává přehřátí poměrně rychle. Prevence a kontakt na veterináře usnadní trápení našich chlupatých kamarádů. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, tedy olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. No a na výlety českým rájem zve kolega Luboš Dvořák.
2: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrávnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a Český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a la Cimrman. Současný Český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když je s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu. Překvapivé výlety napříč Českým rájem přeje Luboš Dvořák.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My si dneska povídáme o tom, jak vy, naši posluchači Country Rádia, cestujete za romantikou, jaké volíte cesty, nebo jak jste nejčastěji cestovali třeba za vašeho mládí. Na telefonu už máme Láďu. Láďo, hezké sobotní dopoledne.
2: No, tady Láďa. Ahoj, Kačko.
1: Tak Láďo, já se tě tedy zeptám, jak ty cestuješ nebo jsi cestoval za tou romantikou? Co jsi proto nejčastěji zvolil? Jaký dopravní prostředek?
2: No, my jsme jako parta jezdili po Vandrech vlakem většinou, no.
1: Většinou vlakem. A dobře, a no. Jezdili jste nějaký dálky, nebo jste jezdili takové ty oblíbené trasy, prostě třeba, nevím, každý druhý víkend, Tasáze?
2: Jezdili jsme po celé republice, na Brdy, jezdili jsme tady na Českou Kanadu, na Potlachy, všude možně, no a tak různě.
1: A vyrazíš ještě dneska někdy na nějaký výlet nebo na nějaký vandr?
2: Dneska vyrážím na svatbu ve 12.
1: dobře, tak to bude taky hezký výlet.
2: Synovcovi.
1: Paráda, tak ať se všechno vydaří, dneska bude tady horko. Co si berete na sebe?
2: Bude hrozně.
1: Jenom tak jako na svatbu, co si vlastně vzít na sebe v takovém horkém počasí. Jak jste nad tím přemýšleli?
2: Ale půjdu v kraťasek a v košili.
1: Jo, ideálně.
2: Protože to máme venku a no. Tak žádný kvádr.
1: Teda, a já si myslím, že většina lidí to takhle bude mít určitě, takže nebudete určitě vybočovat z řady. Tak Láďo, co si budeme hrát?
2: No, přál bych si vůz do Tennessee.
1: Bezvadný. Komu pošleme tuhletu písničku?
2: Pošleme jí mě, Láďovi.
1: Ještě někomu?
2: Manželce Ladině.
1: Mm-hmm. No a asi všem, aby to dneska zvládli, ne?
2: A synovi Láďovi.
1: Bezvadný. Tak zvládněte svatbu, ať vám není příliš velké horko. Užijte si to, tady je Mirek Hoffman a The White Stars. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Tak budeme si hrát písničku Na přání, o které jste si teď mohli něco vyslechnout. Vůz do Tennessee. Přeju vám krásné dopoledne s Country Rádiem. Zdraví vás Katka.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

Honza Vyčítal v tomhle mrtvým boši ve vysílání Country Rádia. Taková pěkná, svěžená písnička. Myslím si, že často nezní v našem vysílání, ale o to je zajímavější, o to rádi si určitě poslechneme my všichni. Třeba při dnešním sobotním dopoledni, tak které je už velmi horké. Takhle ještě není ani půl jedenácté a teploty venku už trošku lámou v pase ten teploměr. Myslím si, že 30 stupňů Celsia takhle dopoledne. To jsme tady snad ještě nezažili. Letos určitě ne. A to je taky důvod, proč celá řada pořadatelů ruší spoustu různých akcí. Tak pokud jste dneska si řekli, že to dneska nějak zvládnete, že prostě na tu velkou akci jste se těšili strašně dlouho, takže tam určitě půjdete, tak vězte, že opravdu většina akcí se kvůli velkému horku ruší. Ale některé zase ne. Musím říct, že třeba největší zábava na Moravě a dost těch Karlových Varech byly zrušeny kvůli těm extrémním teplotám a zvýšenému zdravotnímu riziku, protože lidé by samozřejmě mohli na tom slunci kolabovat, proto bychom se dneska měli držet v dosahu stínu, ideálně někde prostě opravdu snad pod zemí. Úplně. Myslím si, že to je takové ideální doporučení, nebo někde prostě ve velkém chládku. Dostihový den ve Slušovicích, který měl probíhat, tak ten byl přesunut na 4. července a pořadatelé festivalu Zlín ale ponechali původní termín a výrazně posílili opatření, takže festival Zlín, tak ten bude probíhat a na ten se docela určitě můžete těšit. Měl by proběhnout podle plánu a v tuto chvíli pořadatelé vůbec nic neruší, dělá se všechno proto, aby návštěvníci i účinkující měli všechno na akci příjemně, v ulicích budou mlžné brány, na stánku živého Zlína v parku Komenského budou dokonce k dispozici kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře a rozprašovače a na pódiu budou rozmístěny větráky, takže tam do živého Zlína docela určitě můžete vyrazit. Festival Zlín žije, na východě Moravě se koná už po páté, takže prostě nechtěli ho rušit, mají všechno připravené, bude to tam moc fajn. Tak pokud jste připraveni zdolat horko a jste i vybaveni nějakými osvěžovači a jste na tom zdravotně dobře, tak tam klidně vyrazit můžete. Vám ostatním přeju klidné dopoledne a samozřejmě využijte nějakých těch doplňujících tekutin. Pojďme, teď se všichni napijeme. Vezmeme si sklenici vody a teď všichni, já taky. Pojďme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dneska nám začala rekonstrukce kanalizace v Praze a bude se také opravovat tramvajová trať. A z tohoto důvodu od dnešního dne až do pátku 17. července dojde k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl Radlická v Praze. Linka 4 je definitivně zrušena, alespoň po tuto dobu, tak s tím počítejte. Co se vlaku týče, tak nám stále nejezdí na trasách Plzeň-Klatovy nebo Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod. Jak to vypadá na silnicích na pražském okruhu? Na 19. kilometru ve směru na D1 máme srážku dvou osobáků a bouralo se také přímo v Liberci, je to silnice 1/35 a probíhá tam aktuálně vyšetřování dopravní nehody, kde se srazily dva osobní vozy. Opatrně a bezpečně, ideálně s Country rádiem. Za hodinu to pro vás budeme mít další dopravní servis.
2: Country rádio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Misha Leich, ta kapela Forehand, nám zpívali o bílém sněhu, tak to si myslím, že je ideální písnička. Ještě bychom si mohli zahrát nějakou vánoční, abychom byli definitivně osvěženi. Musím říct, že na ten bílý sníh jsem si před pár dny taky sáhla. Byla jsem na jednom ledovci a tam to bylo teda, musím říct, jako mimořádně úžasné. I když ty teploty, i prostě ve vysokých jako polohách, kde jsem se pohybovala prostě nad 3000 metrů, skoro 4000 i, tak tam teda ty teploty byly taky poměrně vysoké. Normálně prostě chodila jsem v kraťasech a v tričku. Tak to pro mě bylo celkem překvapení. Čekala jsem, že alespoň tam bude chladně, ale tam jsme se taky pohybovali kolem 27 stupňů Celsia. Takže samozřejmě i ty ledovce rychleji odtávají a teklo tam jako všude spousty vody. Ale bylo to rozhodně příjemnější než třeba ve městech, kde opravdu je téměř nedýchatelnost, zvláště tam, kde jsou hodně vydlážděné ty plochy. Tak tam si dávejte pozor, raději tam dneska ani nevyrážíte a jestli potřebujete na nějaký nákup, tak jenom rychle tam a rychle zpátky a zase se vraťte ke Country Rádiu, my vám budeme hrát takhle příjemné písničky a možná, že i na tu nějakou vánoční dojde. Dneska tu máme takové cestovatelské téma, když už dneska to na to cestování úplně není, protože prostě ty teploty jsou tam, kde jsou, tak vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem, jak vy cestujete za romantikou? Já musím říct tady za sebe, zatím tady nemáme žádný telefonát, ale můžete využít volné linky a zavolat si a sdělit nám, jak vy nejraději cestujete. Tak využiju toho, že tady máme chvilku, řeknu vám, jak cestuju nejraději já. Myslím si, že nejideálnější volbou je auto, protože autem se dostanete téměř kamkoliv, ano, dojedete si tam, kam potřebujete, zastavíte a případně dojdete pěšky, dojedete vlakem, dojedete tramvají. Myslím si, že je to takový jako ideální dopravní prostředek, ale je teda ideální, když jedete v nějaké partě, abyste prostě zbytečně nezahlcovali ty silnice, prostě, že tam jedete sami v tom autě, jo. Takže vždycky jakoby v nějaké partě nebo prostě s celou rodinou a rádi takhle vyrážíme autem i do větších dálek a když máme zábavu po autě nebo v autě, tak si myslím, že je to o to příjemnější. I o to se s námi můžete podělit, jestli vy cestujete rádi autem nebo nějakými dopravními prostředky a jak si tam krátíte čas. Tak někoho už máme na lince, někoho, kdo by se chtěl podělit o tom, jak cestuje za romantikou, zdali pak je to vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem. Hezké dopoledne, zdravím vás.
2: Hezké dopoledne. Martin.
1: Martine, povězte nám, jak cestujete rád.
2: Vlakem samozřejmě. Měla by tam být klimatizace, abych nezhebl, ale v romantických vlacích jaksi klimatizace nebývala za dob Tennessee a jiných časů, takže...
1: A taky se to zvládlo, taky se to zvládlo, ale ty teploty asi nebývaly tak vysoko, jako jsou dneska.
2: Ano,
1: dneska je to náročnější.
2: Tak je to náročnější.
1: Prozradíte nám, kde jste byl naposledy třeba vlakem?
2: V Koňském Perníkově, to je křižovatka, kousek od pana Pernera.
1: A tam to máte rád. Tam to máte rád. Bezvadný. Ano. Tak vzhledem k tomu, že jste nám takhle hezky zavolal, podělil jste se o svoji vášeň. O svoji vášeň.
2: Ano, je to vášeň. Je to vášeň.
1: Je to vášeň. Tak vám zahraju nějakou pěknou písničku. Na jakou máte chuť?
2: No, Pampelišky. Šli by Pampelišky?
1: Pampelišky.
2: Nebo Zlaté údolí.
1: Podívám se, zdali pak šly Pampelišky. Já myslím, že by šly Pampelišky. Dáme si jedu, tak, Červánek,
2: výborně.
1: Připravuju a
2: červánek,
1: pouštíme.
2: Ano, pouštíme. Už aby byl Červánek, že jo?
1: Už aby byl Červánek, aby se nám
2: zatím
1: trošku
2: je Palermo.
1: Ochladilo.
2: Tak, ano, zatím je Palermo. Mafie.
1: Zítra
2: tak,
1: bude ještě hůř, snad to zvládneme,
2: ano,
1: držíme
2: já
1: si palce.
2: Vím, vy ať to zvládnete. Člověk musí hodně pít, takže pij, rozkazovací způsob, ano.
1: Dobře, Martine, mějte se krásně.
2: Jméno. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naslyšenou, tak hrajeme Pampelišky, zejména tedy pro Martina, který cestuje rád vlakem.

I když se blíží 11. hodina, myslím si, že mnohé plotny v mnoha domácnostech zejí prázdnotou. Myslím si, že dneska se nevaří. Dneska se vaříme i bez plotny, myslím, a dneska to bude chtít asi nějaký studenější oběd, možná nějakou studenou polévku. Víte, jak se dělají takové ty studené polévky? Nikdy jsem neskoušela, moc mě to neláká, musím říct, ale je to rozhodně jedna z těch osvěžujících variant obědů. A jestli dneska si říkáte, dneska rozhodně teplého nic, ani kávu. Dneska jsem to dal i bez kávy, možná tak po ránu ledovou kávu nebo na odpoledne nějakou pěknou chladivou s ledem. Tak doporučím vám nějaké ovoce nebo zeleninu, kterým jednak doplníte vitamíny, minerální látky a taky vlákninu do svého těla. Ale hlavně se budete hydratovat bez toho, abyste se museli prolévat vodou, kterou třeba až tak úplně rádi nemáte, protože ne každý obyčejné čisté vodě holduje a přišel jí na choť. Tak prosím vás, úplně nejvíce vody ze všech ovocí a zelenin obsahuje salátová okurka. Jo, možná jste si mysleli a vždycky jsme se to tak nějak všichni učili a měli jsme za to, že to je meloun vodní, ale vězte, že taková salátová okurka, ta obsahuje 95 až 96% vody a meloun kolem 91%. Tak to máme, to nám tam hapruje nějakých 5%, takže ta okurka salátová je lepší vlastně a třeba někdo nemá rád sladké nebo nemá rád obecně ovoce nebo melouny, tak tohle je pro něj asi dobrá zpráva. 95% vody má taky ledový salát a nebo řetkvičky, což teda za mě je teda velké překvapení. Vůbec jsem netušila, že řetkvičky mají tolik procent vody, ale nesmí to být takové ty seschlé, takové ty z výprodeje. Určitě je všichni znáte. A taky jahody jsou na tom hodně dobře, stejně jako grapefruit, mají kolem 90% vody a skvělé je na tom ananas, maliny, pomeranče, broskve, cuketa, to už jsme u zeleniny, paprika, květák, tam jsme všude kolem 90%, takže v podstatě, ať zvolíte jakoukoliv ze jmenovaných, tak se zároveň pěkně budete hydratovat. Tak to vám přeju, aby vám to dneska pěkně šlo, protože ta hydratace je zejména při těch vysokých teplotách velmi důležitá. A když už budete hydratovat sebe, tak nezapomeňte ani na zvířátka. A jestliže doma žádné zvířátko nemáte, tak vězte, že venku je zvířátek spoustu a určitě by ocenili nějakou vodu, ať už to jsou včelky, ať už to jsou ježci, ať už to jsou jiná malá zvířátka, která si žijí jen tak volně v přírodě a to hledání vody je pro ně určitě velmi náročné. Tady jsou Rangers, Neplač malá, v našem vysílání Country Rádia. Zdraví vás Katka Čepelíková a za chvilku taky Karel Černoch.

0: Country počasí.
1: Dnešek bude jasný nebo skoro jasný s nejvyššími denními teplotami mezi 35 až 39 stupně Celsia. Na horách bude kolem 30, teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům Celsia, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. A jak to bude vypadat zítra? Bohužel ani zítra to nebude lepší, spíše horší. A ideálně bude tedy mezi 35 až 40 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude 32 stupňů Celsia. Teploty výjimečně i kolem 41, tedy zejména v Dolním Polabí. Tolik tady informace z počasí, za chviličku už si dáme zprávy na Country Rádiu.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. To vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
3: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej lidi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
4: Já mám žízeň, věčnou žízeň.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prej má na zaplacení.
4: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

To, co není sto, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Vídelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Vzpomínky na cestování, na štreky, túry, malý výpravy nebo výlety, tak to je téma víkendového vysílání Country Rádia. Cestovat můžeme pěšky, já vždycky, když vidím lidi, kteří se vydávají do Santiago de Compostela, tak žasnu, to chce opravdu velkou fyzičku, to je asi 2 500 kilometrů a někteří lidé to prostě skutečně ujdou, to je prostě jako úctyhodný výkon, jo. To teda opravdu musíte být velmi zdatní. Já myslím, že autem lepší, jo, ale zase můžete cestou chytit kolony a to vám prostě trošku může kazit tu náladu. Když se vydáte vlakem, může mít zpoždění, jo. Můžete naopak si užít ale zase skvělou cestu, můžete se seznámit se spoustou zajímavých lidí. Pakliže máte rádi dálky, můžete se vypravit letadlem a potom cestovat pěšky. I to je samozřejmě varianta. Ale jak to máte vy? Jaká je podle vás ta vůbec nejromantičtější cesta? Je to pěšky, vlakem, autobusem, nebo využíváte jiných dopravních prostředků, o kterých tu zatím nebyla řeč? Tak to nám můžete dát vědět na 210 323 333. Tak já se ptám, kdo tam? Hezké dopoledne. Haló?
3: Ano?
2: Hezké dopoledne, tady je Country Rádio, dobrý den.
3: Hezké dopoledne, tady je Romana z Prachatic a jsem ráda, že jsem se opět dovolala na pokec a o tom cestování. To ještě pamatuju, když jezdívali na Šumavě ty motoráčky, ty červený lokálky takový a tím jsem taky dost jezdila a dokonce když jsem byla mladá, 20 a něco, to jsem i docela dost slušně ušla i pěšky, něco.
2: Mm-hmm.
3: To jsem se vydala na jeden pochod, taky bylo úplně tím Bubína, to šlo z Volar a nejdal až do Vimperka. No a nekecám, tenkrát jsem to ušla.
2: No,
3: a chvíli jsem si pak vyzvedla potvrzení, že jsem cvič. No.
2: Máte ho do dneška doma?
3: Tak by to nešlo.
2: A máte ho do dneška doma, to potvrzení?
3: Teď jsem doma.
2: Dobře, tak to byla velká cesta. A máte to potvrzení o té ušlé štrace ještě doma? Máte ho schované na památku?
3: No, to tak zatím, to až bych nenašla. Tak jsem se několikrát stěhovala taky do té doby.
2: Dobře, ale je to hezká vzpomínka určitě.
3: Jo, určitě hezká.
2: Tak děkujeme, to určitě muselo být hezké jezdit takhle vláčkem a potom docházet pěšky. To jsou takové krásné vzpomínky na pěkné výlety v mládí.
3: Ano, ano.
2: Tak povězte mi, co vám zahrajeme za tenhle ten hezký tip, na za hezkou vzpomínku.
3: No tak, jestli by to mohlo být Martina.
2: Jestli by to mohla být Martina od Karla Kryla, myslíte?
3: Ano, ano, to se mi líbí.
2: Jasně, tak to si zahrajeme právě teď jenom pro vás. Tak vám přeju krásné dopoledne. Chladíte se nějak?
3: Jo, piju jako houba, jak se říká.
2: To je dobře.
3: Se dala nohy do laboru, že jo?
2: Dobře děláte. Tak mějte zataženo, užívejte si hezkou sobotu s Country Rádiem, pouštíme vám Martinu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
4: Válce čván a květina a list v němž ptá

Za chviličku už bude 11:30, vy jste stále naladěni na Country Radio a věřím, že vás alespoň malinko tou muzikou trošku osvěžujeme a dodáváme vám trošku elánu a dobré nálady. A možná, že jste se rozhodli, že dneska vyrazíte i někam k vodě. Jo, že se trošku jako ošplouchnete, budete prostě někde ve stínu a bude vám tam hej. Tak já doporučuji vydat se k přehradě, která je v severních Čechách. Jako nesmíte se tam koupat, ale zase jsou tam nádherné výhledy, je to tam rozhodně krásné a je to přehrada Josefův důl, která leží v Jizerských horách. Je zcela prozaické, že se tam nesmí koupat, protože jde o vodárenskou nádrž. Jo? Mnozí to neví, jo? Mnozí tam zkouší alespoň smočit nožku, ale rozhodně byste to dělat neměli. K tomu může sloužit v těch severních Čechách nebo konkrétně v těch Jizerkách třeba Mšeno, Hejnice, přehrada Fojtka. Asi to tam dobře znáte, pokud jste o tamtud, takže tam se schladit můžete. Ale čím je zajímavá tahle přehrada Josefův důl a proč o ní mluvím? Protože ona je úzce spjata s jedním zásadním hitem, který znáte i z našeho vysílání. Podle vzpomínek pamětníků totiž právě vznikl na dně dnešní Josefodolské přehrady slavný tremský hit. A schválně, jestli pak víte, o jaký hit se jedná. Můžete teď zkusit přemýšlet. Je to písnička, která se psala jednou s měkkým i a jednou s tvrdým i. Jo? Začíná na R. Tak to už máte teďka dvě docela zásadní nápovědy a já myslím, že už se doma překřikujete a to je tadle, a to je tadle, a tadle. A teď já vám to řeknu a teď já vás rozsoudím. Je to Ricatado. Určitě všichni znáte, ať už třeba od kamarádů Táborových ohňů nebo i Valda Matuška, mám pocit, že zpíval tuhletu písničku sám. A tahle písnička se píše Ricatado jak s měkkým, tak i s měkkým, což je docela jako zajímavé. A tuhletu písničku napsal Bob Hurikán, což byl Josef Peterka, jeden z nejvýznamnějších lidí českého trampingu, taky spisovatel, písničkař a kronikář tramského hnutí. No aby jsme se tedy náležitě osvěžili, tak si to Ricatado teď dáme. Co vy na to? Půjdeme zpívat Kamarádi Táborových ohňů.

0: Country rádiem na cestách.
1: Hezké dopoledne, přátelé, jsou tu informace z dopravy. Začínáme vlakovými výlukami. Aktuálně platí na trasách Branice, Tábor, Úpořiny, Radejčín, Praha, Bubny, Praha, Masarykovo, Nádraží nebo Vsetín, Půchov. To jsou ty poslední dvě jmenované výluky platné do konce letošního roku, tedy roku 2026. Co se děje na silnicích, tak není to ideální na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na D1. Máme tam srážku dvou osobáků. Bouralo se i v Praze v ulici Rudolfa Halé. Jsou tam sobě taktéž dva osobáky, projedete, ale trošku zvolna, řekněme. A bouralo se také na Podolském nábřeží v Praze. I tady jsou v sobě dva osobní vozy. I tady se trošku zdržíte. Doprava za námi, přejeme šťastnou cestu a prima sobotu.

0: Ajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobím ráz.
0: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country Rádio.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, když to říkám.
5: Aha.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: máte vlastní nohy, jo, jestli chodíte někam rádi pěšky, protože jsou lidé, kteří velmi rádi cestují a chodí velké dálky, třeba rádi chodí do kopců, do hor, vysoko, prostě někdo zase chodí rád dolů, že se nahoru vyveze lanovkou a potom musím říct, že mě upřímně z toho strašně bolí nohy, že já raději teda jdu do kopce a vlastně mi nevadí asi možná jako žádný kopec, ale jít dolů, tak z toho teda země bolí nohy mnohem víc, ale možná, že to máte jinak, možná, že třeba na tu cestu do hor volíte elektrokolo, protože i to je vlastně takový moderní prostředek, který umožní někomu, kdo třeba celý život velmi rád jezdil na kole, ale už mu prostě ubývají síly, což prostě s věkem se dotkne úplně každého z nás, tak využívá tuhletu moderní vymoženost. A je to věc, která vám pomůže zdolat i prostě větší kopečky. Samozřejmě musíte si taky trochu přišlápnout, to není prostě motorka, ale je to vlastně za mě takový jako ideální dopravní prostředek pro starší a pokročilé. Musím říct, že už se taky těším, až jako využiju tohleto kolo, dají se docela dobře i v těch horách půjčovat a existují půjčovny a není to zase tak příliš drahé, tak pokud si chcete vyzkoušet, můžete. Můžete mi taky dát vědět na telefonní číslo 210 323 333, jak vy to máte s tím cestováním za romantikou a vlastně můžete využít i aplikaci Country Radio, kde můžete ten vzkaz nahrát a můžete si tam rovnou přát i jednu písničku na přání, protože to je taková jakože malá odměna, takový malý dárek pro toho, kdo nám svěří své tajemství, jak on cestuje za romantikou. A na lince 210 323 333 už někdo je, tak dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo pak je na lince?
1: Za Pošťák.
0: Tak Honzo Pošťáku, slyšíme se trošku špatně, možná vás posloucháme z automobilu, je to tak?
1: No, já se řídím na základu, abych složil náklad a jel domů.
0: Jo. Máte klimatizovaný automobil?
1: No, bohužel jo.
0: Bohužel jo, ale tak v tomhletom horku je to přece ideální, nebo ne?
1: Není.
0: Klimatizaci,
1: tak mám okno na doraz otevřený.
0: Jasně. Povídejte, jak vy nejraději cestujete?
1: No, když to jde, tak vláčkem.
0: Když to jde, tak vláčkem. A kde jste naposledy byl? Máte nějaký tajný tip nebo nějaké oblíbené místo, kam vás vláček zavezl?
1: Naposledy jsem byl v Bajerišu, to je hned vedle společně nádraží Železná Ruda, Alžbětín a Bajeriš.
0: Tam jste absolvoval nějaký výlet?
1: No, ono je tam krásný železniční muzeum lokální.
0: Aha, no tak to je krásný.
1: A já jsem ujetej na vláčky.
0: Jo, jasně, baví vás vláčky. A neuvažoval jste někdy nad tím, že byste třeba vláček řídil?
1: Původně jsem chtěl, ale neprošlo to, protože jsem měl 4,5 dioptrie.
0: Jo, takhle, no jo, tak tam jsou samozřejmě velmi přísné podmínky na přijetí a potom vlastně velmi dlouho probíhají nějaké ty nábory a zkoušky a řešení, tak to nevadí, ale tak řídíte něco jiného, ale to vás asi evidentně taky baví.
1: No, ono asi takhle, když mě vzali na dráhu, tak jsem šel na tu druhou dráhu, 39 let jsem řídil tramvaj.
0: No, tak vidíte, to je skoro stejné, ne, je to ideální. Tak paráda, tak co vám zahrajeme, nějakou písničku, nějakou motorkářskou nebo nějakou tramvajáckou?
1: Ještě než to, tak rok před penzí jsem utek na poštu, kde už 4 roky řídím dodávku.
0: No vidíte, tak vy jste řidič tělem i duší.
1: Tak nějak. Očiš, tak napušte mátka, my jsme tramvajáci, hoši z Motola, tramvajáckou.
0: Takže tramvajáckou, já jsem tušila, že to bude nějaká cestovatelská. Pouštíme Ivana Mládka tramvajáckou, užijte si hezký den a ať to máte brzy za sebou. Myslím tu šichtu.
1: Jen co dojedu, pak mě ještě čeká 30 km domů.
0: To už zvládnete, to už bude levou zadní.
1: To už bude levou zadní, jak to říká správně.
0: Mějte se pěkně, šťastnou cestou.
1: Děkujeme.

Waylon Jennings zpíval o vlku, který snad přežije. Tak vlk to je vlastně takový, řekla bych, takový trampský pes, jo. To je prostě takový psíček, co žije sám v lese. No tak já myslím, že vlkologové takzvaní by určitě se mnou polemizovali a snažili by se mi to vyvrátit, ale neberte mi to. Je to prostě takový pejsek z lesa, takový fajnový, trošku větší. A myslím si, že každý tramp a každý, kdo poslouchá country radio, má rád zvířata obecně. A zrovna ten vlk si myslím, že je docela takový jako pěkný motiv, ať už prostě na obrázek, na fotku, nebo možná na tričko. Možná, že je to ten správný motiv, který vyhraje a bude potom vytištěn na nová trička country rádia, protože možná to nevíte, ale country rádio letos 15. srpna oslaví 35. narozeniny. A my bychom vás chtěli poprosit o to, jestli byste nám poslali grafický návrh na naše narozeninové tričko s motivem 35 let. Tak možná, že nám pošlete 35 vlků. My to je samozřejmě možné a to je samozřejmě návrh, který může vyhrát. Tak jestli máte v hlavě něco, teď vás napadlo, řeknete si 35, to mě napadá, tohle souvisí to s country rádiem, souvisí to s přírodou, s muzikou, už se mi něco v hlavě rýsuje, tak budeme rádi, když nám svoje návrhy pošlete do konce července na adresu 35, psáno normálně číslovkami 35@countryradio.cz. Je to úplně jednoduchý e-mail, který jsme právě u této příležitosti zřídili, takže 35@countryradio.cz. No a pokud umíte s grafickým programem a nebo umíte prostě fantasticky kreslit, tak to nakreslete, vyfoťte, pošlete, my budeme moc rádi, až se nám tady začnou kupit, no už se začaly kupit, ale zatím je to taková malá kupička, jo, těch grafických návrhů. My už se těšíme, jak se tím budeme probírat a budeme vybírat ten grafický návrh, který vyhraje a který potom na tričko umístíme. Tak držíme palce, ať vyhraje ten nejlepší návrh. Teď už Karel Kryl a Anděl v našem vysílání krátce před 12.

0: Country počasí.
1: Počasí během dnešního dne čekejte s teplotami, které budou dosahovat 35 až 39 stupňů Celsia. Neosvěžíme se ani na horách, i tam by mělo být hodně horko, kolem 30 stupňů Celsia. Teploty výjimečně mohou vystoupit až ke 40 stupňům, nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. No a jak to bude vypadat při neděli, i tehdy to budeme muset vydržet, protože teploty budou hodně vysoko. Počítejte s tím, že se budou pohybovat mezi 35 až 40 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, výjimečně dosáhnou až na 41 stupňů Celsia.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Neklimatizované domovy důchodců v Česku spoléhají při vlně vedra na větrání brzy ráno a v noci, zatemnění oken, lehčí přikrývky nebo ventilátory v pokojích. Senior centra s klimatizacemi se horka neobávají. Stejně jako ostatní ale upravují denní režim i jídelníček klientů a dohlíží, aby dostatečně pili. Tak to tvrdí zástupci domovů. Právě staří a nemocní lidé jsou vysokými teplotami ohroženi nejvíce. Opatrní by měli být ale v těchto dnech všichni. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Dnes se počítá a sčítá cokoliv, třeba i světlušky.
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejich samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Příjemný čas ve společnosti Babiho Daňka a jeho hudebních přátel.

prav, ať se na hlucom zkýšík najmout dá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýšík najmout dá. Jo, ahoj!

0: Polední siesta. Příjemný čas ve společnosti Babiho Daňka a jeho hudebních přátel.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Polední siesta. Příjemný čas ve společnosti Babiho Daňka a jeho hudebních přátel.
2: Mám pro něj prostě hroznou slabost, já vím.

snad je starší, i když se to nezdá. A na prsou mu svítí bílá hvězda, svůj životopis vypoví ti rád. Si listek, co umí naslouchat, s ním sloužili vesničtí hoši z farmy, tak jako mnoho jiných.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu i další zprávy pro vás připravil Tomáš Adamec. Ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých půjček. Člověk v tísni také odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. K vodě zjistit ceny se vydal náš kolega Honza Navrátil.
2: Letní koupací sezóna je tady a většina pražských koupališť už otevřela. Některá ale zvýšily cenu vstupného, například legendární stadion v Podolí. Celodenní koupání zdražil na 350 korun, dětem tu pak vstupné stouplo o 10 korun. O 30 korun na 250 zvýšilo cenu vstupného koupaliště Pražačka. Naopak zdarma je koupání v Motole. Zdejší koupaliště ale prochází rekonstrukcí. Honza Navrátil, Praha.
1: Skvělou zprávu pro sportovce přináší kolega Savana.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Pěkné odpoledne, velkou sklenicí vody a velkým zpožděním. Představte si 205 minut, ano, i vlaky chtějí mít asi klid a nárok na pomalé pohyby. Zahajuji tedy odpolední vysílání, zdraví vás Jitka Koutná, je 13 hodin 30 minut. Nejprve pozdravíme řidiče.
1: S Country Rádiem na cestách.
0: Pěkné odpoledne, je veliké teplo. Platí to jak pro vás, tak pro ty řidiče, kteří jdou naproti vám. Jeďte se zvýšenou opatrností. Pozor, na silnici 422 u obce Ježov, je to okres Hodonín, došlo k nehodě. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. D46 Držovice, 29. kilometr směr Brno, taky nehoda. Pozor, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pijte vodu, jeďte opatrně. Hezké odpoledne.
2: Country Radio.
3: 35 dní, chlapci, jako květ.
4: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
1: Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee vás.
0: A tak se nám vybaví první lásky.
2: Krásná.
0: Stará zapomenutá dobrodružství.
3: Ale udělat banku, to není žádný žert.
0: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
4: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country rádio s námi se vzpomíná až hanba. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
5: Už v pondělí vám na Country rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
6: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
5: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
6: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s Návštěvníky souvisí.
5: Zatím můžete hádat.
6: A v pondělí od 6.
5: Ahoj!
7: Těší se na vás Kačka s Vláďou.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

Míša Lecht myslí, že je to dobrý, ale když tu písničku psal, tak určitě nemyslel, že modré nebe a 40 stupňů. Tak nevím, jak pro koho je to dobrý, tak jenom abyste věděli. Sobota 27. června 13.38 a předpověď je takováto, dvojtečka. Jasno, během dne možnost vývoje kupovité oblačnosti, že? To jsou takové malé mráčky. Teploty 35 až 39 na dnešek. Na severovýchodě 36, na horách 30 a teploty výjimečně mohou vystoupit až na 40 stupňů, nejpravděpodobněji podle meteorologů v Dolním Polabí a Pohoří. Jinak vane slabý proměnlivý vítr. V noci, to je taky zajímavé, zatímco v zimě jsme hlásili, že bude nebo na jaře, že bude pod nulou, aby vám nezmrzly muškáty na balkoně, tak teď pozor, aby se neupekly. No ale co s tím, že? Takže v noci teploty 23 až 18, v údolí 16, na horách 20.

Safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra nestává.

0: co děláte, fouká vítr, nějaký aspoň safián. Tak jsme chtěli léto, chtěli jsme horko, tak máme horko, ale v pondělí prý se má malinko ochladit. Dnes je sobota 27. června, kdo pak se na mě usmívá z kalendáře, Ladislav, tak je Ladislava. Přejeme všechno nejlepší. No a k tomu se váže samozřejmě informace, že od 17 hodin vám můžeme nechat zahrát od těch, kteří vás mají rádi. Písničky na přání tedy začínají v 17 hodin, můžete kontaktovat SMS bránu, napsat tedy SMSku, jakou písničku, komu, co přejete, kdo. Číslo je 720 00 1111, taky samozřejmě se bude moci volat 210 323 333 po té 17. hodině. No a protože je sobota, tak dnešní písničky na přání jsou dvouhodinové, od 17 do 19 hodin. Takže chcete-li, můžete nakonec volat i teď a teď, slyšíte, vám dělám radost, vám všem, kteří máte rádi Villionelsen a jeho bordel, ne bordel.
1: I work on the border, I see what I see. I work on the border, and it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business, that's where I make a stand. I know this old desert,

0: Country počasí.
1: Že odpoledne se budou teploty blížit ke 40, to víte, jenom připomínám ještě upozornění opravdu od meteorologů. Teploty výjimečně v dolním Polabí a pohoří mohou vystoupit až na těch 40. V noci tropická noc, teploty 23 až 18, v údolích 16, na horách 20 a zítra má být jasno nebo skoro jasno, na západě odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 40, už jsme úplně to zamlžilo tady, na horách 32 a slabý proměnlivý vítr.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nádře Šťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, jak se máte, co děláte, co horko, co zima. Máme tady víkendový pokec a sice s otázkou, čemu dáváte přednost při cestování na dovolenou nebo prostě kamkoliv, ale hlavně třeba na dovolenou, jestli je to vlak, auto, kolo, letadlo, loď, parník, člun, kajak nebo pěšky. Co preferujete a proč? Tak já si myslím, že v první řadě člověk vymýšlí, kam by chtěl jet nebo jít. No a pak teprve řeší, čím se tam dostane. I když znám lidi, kteří třeba letadlem ani náhodou. Ano, takže oni nejprve řeší čím, takže letadlem ani náhodou. A nebo x kilometrů na lodi přes moře, když se nabízí třeba dobrodružství v podobě bouře s 20-metrovými vlnami, s krokodýly ne, ale s těmi, jak mají ty zuby veliké, tak to já taky nejedu ani zadarmo. Tak chcete-li napsat, budu moc ráda, který typ cestování vám sedí nejlépe, jestli pěšky za vozem, nebo vlakem, autem, letadlem a tak podobně, můžete psát na adresu studio@country-radio.cz a nebo na SMS bránu 720 00 11 11. Ale kdo by chtěl přidat písničku na přání, nechť volá, teď tady uvolňuji telefonní linku 210 323 300.

0: času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné.
1: První velký hit Valdemara Matušky, To všechno vodné, z čas. Jinak písnička Jimmyho Rogerse s textem Jiřího Suchého. A koho nám přinesl telefon? Dobrý den. Haló? No, tak byl tam Jimmy a už tam Jimmy není. Tak Jimmy si přál a moc se divil, že se kapela jmenuje Ponožky pana sem tam ťuka, ty mají opravdu hity, třeba Kachna musí plavat, nebo Roztrhlou loučku, tak říkal, že by se hodila. No tak jestli by se hodila, no tak jo, tady je.
2: Víkendový pokec na Country.

0: S Kamaletem jsme byli v Tůni, krásná, krásná představa. Před další písničkou na Kantry Rádiu je tady dopravní informace od posluchače Honzy. V rámci akce posluchači Kantry Rádia se upozorňují navzájem.
1: Honza Pošťák, kdo jedete z Podbaby a chcete do Suchdola, případně do Horovněřic nebo do Černého Vola, do Velkých Přílep, musíte přes Roztoky. Je to tam zavřený, je tam hromada hasičů, policajtů. Něco se tam stalo nahoru do kopce.
0: Honzo, děkujeme, hlavně dobře dojďte. Díky moc, hezkou sobotu, šťastný dojezd.
1: Já už jsem doma, právě přijíždím.
0: Dobře, tak paráda.
1: Tak jo, naschle.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu z bejstu, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, rytář z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl, pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: že je ve městě. Čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach slečno, kde jste, prošla uchem přes srdce až do hlavy.
1: Nikam nechodíš, máš v bytě svoje ghetto, už aj milovat znie zrazu ako gý.

koni, čekám dopisy a chodí složenky. Všechno jde, ale právě když jde oni, vína bude málo a led křetenky.

0: dítě, jde-li o ženu. Nikam nechodím, mám v bytě svoje ghetto.
1: Prečo milovať znie zrazu ako gíč?
0: Jedna vlašťovička nezaručí léto.
1: Zima, teplo, zima, mráz a potom nič.
2: Dobré odpoledne, je 14:30, tak většina z vás je buď v hlubokém lese, nebo někde u vody, nebo doma, puštěný větra, klimatizace, nebo prostě jen tak na balkoně zašití. A tak píšete, to jsem moc ráda. Třeba Ivan píše, přeju dobré odpoledne, nevím, co říkají meteorologové, ale tady na vrcholu Kozákova je na slunci 47,8, teď jsem se díval na teploměr. No jo, Ivane, to sluníčko zaměřilo právě na váš teploměr, ono se to nějak průměruje. My jsme taky měli na balkoně včera 39 a byl večer. No, tak prostě asi bylo 39. Ivan píše ještě, že jsem schovaný, a připomnělo mi to jeden vtip od pana Renčína. Buďte rádi, že jste tady v hospodě. Venku zuří vědecko-technická revoluce, mějte se krásně a hlavně všem, pitný režim. Ahoj Ivan, dobrá připomínka. Pitný režim taky připomíná posluchač Franta, který píše dobrý den, ahoj. Poslouchám Country Radio. Před chvílí jste nabádala k opatrnosti na silnicích. Jo, to jsem nabádala. Tak mě napadla myšlenka, píše Franta. Mohla byste zahrát písničku Jarka Nohavici Pijte vodu, určitě by se hodila nyní v tomto vedru. Nejen jako doporučení Franta, tak samozřejmě, že by se hodila. Však už na ní mám několik objednávek, takže si ji dáme teď a pak ještě v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. No a dnes, protože je sobota, tak jsou dvouhodinové.
3: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, právě teď máte tedy čas, choď, telefon, číslo už znáte, můžete zavolat do Country Rádia na písničku na přání. A někdo už nám volá. Country Rádio, Jitka, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Láďa z Liberce.
1: Láďo.
2: Jitko, ano. Já mám na vás prosbu. Já mám dneska svátek.
1: Ano.
2: Tak jestli by bylo možné zahrát nějakou písničku od gentlemanů, třeba Margaretu. Nebo
1: já jsem řeknu, jestli máme, jo?
2: Jestli byste byla laskavá, zase jim tady a odpočívám.
1: Já
2: děkuju vám, jste hodná.
1: Láďo, já mám ty gentlemanů.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím. Tvůj dotyk probudí mě a já ti odpustím. Začni, jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Něco řekni a já zas jako dřív znovu tvým pohádkám uvěřím. Přece znáš mě a tak moc dobře.

0: rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.
1: V originále Touch Me, jinak začni Pavel Bobek z CD Kruhy z roku 2012. 14 hodin 54 minut, pěkné odpoledne, přejeme, počasí se o to stará. No a v 17 hodin, jak dobře víte, začínají dvouhodinové písničky na přání, takže můžete na SMS bránu 720 00 11 11 a nějakou hezkou chladivou si objednat.
2: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Antri počasí.
1: Teploty ještě dnes výjimečně mohou atakovat až 40, nejspíše v Dolním Polabí a po Ohří. Jinak v noci na mnohých místech nás čeká tropická noc. Teploty 23 až 18, v údolích 16, na horách 20. Zítra bude jasno, v západní polovině Čech odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti ojedněle přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra jako dnes 35 až 40, na horách 32. Slabý proměnlivý vítr jižních směrů a pozor, teploty výjimečně mohou dosáhnout až 41, opět zejména v Dolním Polabí a po Ohří.
2: Čekala jsi mě.

0: Slyším hudbu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Novina posluchače už máme v předstihu na telefonu, ještě než jsem stačila říct číslo. Kdo pak se dovolal? Tady Jitka?
0: Olin, zdravím, ahoj.
2: A Olinko, ty znáš číslo z paměti? Nežo, připomenu, ty už voláš.
0: Samozřejmě.
2: Ahoj, máme tady takový víkendový pokec s písničkou na přání. Tak nejprve, jakou písničku já ji nachystám zatím?
0: Já bych dal, zkusil bych dneska Starý dobrý western.
2: Hledám, ano. Dobrý ve... Tady všichni teď naživo poslouchají, jak umím psát. Starý dobrý western. Určitě pro někoho, viď?
0: Ano, je to pro partiu. Já jsem napsal SMS-ku, jestli to potom tam nějak zvládneš. Pro partiu, kde hrajeme dneska večer, sejdeme se...
2: Nemenovat, nedělat reklamu.
0: Kolem 7 hodiny se sejdeme.
2: Ano.
0: Organizoval to kamarádi Kaďarovi akorát, to nikdo nezná, takže to můžu říct. Bude nás tam takových odhadů 20, bude tam nějaký Ladislavové, takže Ladislav má dneska svátek.
2: Ano,
0: taky.
2: Ano, Láďa má svátek.
0: Takže se na to těším moc.
2: No to si myslím.
0: Věřím, že nás tam bude opravdu hodně.
2: Starý dobrý western to určitě udělá radost celé řadě i posluchačů, kteří se třeba nedovolali. Olinku, a tam na ten sraz se dostaneš lodí, letadlem, na kole, nebo autem, nebo vlakem?
0: Beru autem, protože si beru nástroje různý, hudební.
2: Jo, tak jasně, aby se to uvezlo.
0: Takže tam musím to nějak dopravit a beru kamarády ještě některé s sebou, takže dělám takové taxikáře vždycky.
2: No dobře, takže to auto se vyloženě hodí a je potřeba, ale když jedeš třeba na nějakou dovolenou nebo prostě do přírody, tak co preferuješ? Co
0: já preferuju, pokud to jde stopa, někdy se podaří.
2: Opravdu.
0: Ale jinak jezdím vlakem. Tady od nás upřímně se to všude kousek.
2: A daří se ten stop?
0: Daří.
2: No tak to jsi mi docela nahrál. Já jsem samozřejmě jako každý tehdy mladý člověk do školy a různě jsme jezdili stopem i domů, ale já jsem jela i nedávno stopem, protože já nevím, jestli znáš Kytlici na Děčínsku, Kytlice, my tomu říkáme.
0: Něco mi to říká,
2: Tak jsem tam byla taky s partou, oběd, procházka, všechno a pak já musela na vlak sama, protože jsem měla nějakou akci v Děčíně. Představ si, já jsem to nádraží nenašla. Já jsem ho prostě nenašla, jsem někde špatně uhnula. Takže jsem šla na silnici a tam jsem stopla první auto, jdou teda jedno za 2 hodiny, jo, tam v těch Kytlicích.
0: Ano.
2: Představ si, jelo auto, já jsem se nebála normálně zamávat a hodili mě až do Děčína. Takže ten stop dneska, když narazí dobrého člověka, tak se může zařadit tedy ještě mezi další dopravní.
0: Já vzpomínám na jeden stop, jako šturák jsem byl na Velkým Čundru.
2: Ano.
0: A to jsem se dostal z Valmezu, z Valašského Meziříčí, na jeden zátak až do Plzně.
2: Ne. I do ciziny lidi jezdí stopem. To teda bych si nelajskla, ale...
0: Tenkrát tam totiž lifrovali Tatrovky z Kopřivnice do Rozvarova. Ale on je ten řidič, jmenoval se taky Oldřich, teda do okolností. Koupil mi dokonce večeři mi koupil a tak dále, bylo to skvělý.
2: No tak
0: to byl ale jeden jediný dlouhý stop přes celou republiku.
2: No a ty jste třeba kamarádi, kdybyste se potkali, tak jste kámoši. No to se nám rozšířil tady spektrum, čím na dovolenou, takže třeba i stopem, Olin, pořád se dá jezdit v jakémkoliv věku, že jo?
0: Tak kouším asi, pořád.
2: Ak si večer užij, hezky s kamarády, s muzikou a teď písnička, ano, kterou si objednal, Starý dobrý western. Hezké odpoledne, ahoj.
0: Moc krátě děkuji, by se krásně, ahoj.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.

0: byla to lásko vážně relí poslední.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Už v pondělí vám na Country Rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
2: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
1: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
2: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s návštěvníky souvisí.
1: Zatím můžete hádat.
2: A v pondělí o česti
3: ahoj!
1: Těší se na vás Kaťka s Vláďou.

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, máme tady víkendový pokec na Country Rádiu a sice s otázkou například, čemu dáváte nebo budete dávat přednost při cestování na dovolenou nebo kamkoliv prostě, jestli vlakem, autem, kolem, letadlem, lodí, parníkem, člunem, kajakem nebo pěšky. No a teď nově, jak volal před hodinkou zhruba posluchač Olin, i stopem lze se někam dostat. Co preferujete a proč? Já už jsem říkala, že si myslím, že v první řadě člověk preferuje, kam chce jet nebo jít a pak řeší, čím se tam dostane. Chcete-li tedy napsat, budu moc ráda, který typ cestování vám sadí nejlépe na studiozavináč.cz. No a kdo by chtěl přidat ještě písničku na přání, tak může volat 210 323 333. Obsazeno, Country Radio, dobrý den.
2: No, dobrý den.
1: Kdo volá?
2: No, dobrý den.
1: Kdo volá?
2: No, dobrý den. No, jistu jsme tady Vlastíka z Otecu z Brna.
1: Vlastíku, prosím, pěkně ze slabky no. Si rádio.
2: No, ne, já už jsem přišel prý od toho rádia, aby to nebylo slyšet.
1: Bylo, no. Rádio. Co to bylo?
2: No, přeju ti krásný den, protože tady je nádherně, je tady jenom 42 jenom, na sluníčku teda.
1: No.
2: Ale prosím bych, písničku pro všechny sundáky a pro všechny, jako, který poslouchají od Bokomary, ale já nevím, jak se to přesně jmenuje, je to brněnská písnička, jinak máme kulový.
1: Bokomara, mám tady třeba Betlémský příběh, no tak to nebude ona, že? Jak jste říkal, že se
2: to
1: jmenuje?
2: Jinak máme kulový.
1: Musí tam být to kulový, jo?
2: No, tak nějak to tam je, no.
1: Tak já budu hledat, máme kulový.
2: Bude tak
1: hodná. Krejčovská pana, to taky není. Mám kulový, mám.
2: Jo, nejhodnější, tak jo, tak. Děkuju,
1: měj se krásně.
2: A já ti závidím, že jsi určitě, máš u sebe větrák a je ti krásně.
1: Máme tady klimatizaci a já mám 20 stupňů heč. 20 stupňů heč.
2: Tak to ti závidím, Ježiško.
1: Tak Vlastíku.
2: Tak jo, děkuji ti moc.
1: Kulový,
2: děkuji
1: ano.
2: Děkuji ti moc. Ahoj.
1: Ahoj zase někdy, ahoj.

je tam starý Kódlův most. Ale když tam dvany chrápu, tak toho mám vždycky dost. Tábor to je město Žižky, Krumlov, UNESCO a Hrad. Olmec ten má dobrý tvar, kde desní, ale těžké

Nevěřím, že jste si zaskákali, zahopsali s nedvědy, ale pokud ano, tak chystám něco na uklidnění. Máme tady velkou hvězdu, 33 let, Morgan Wallen, americký country, ale taky jako popový zpěvák. Proslavil se v soutěži The Voice v roce 2014 a podepsal smlouvu a vydal debutové album, které se jmenuje If I Know Me, které se umístilo na prvním místě v americkém žebříčku Top Country, co se týče tedy prodejnosti alb. A my si tady u nás na Country Radio dáme Love Somebody. Pěkné odpoledne. To je dobře, že hezky, že léto. Že jo?

0: Country počasí.
1: Dnešní odpolední a podvečerní teploty až 1,40. V noci bude tropická noc s teplotami kolem 23 stupňů, na horách kolem 20. Zítra bude neděle, má být jasno, na západě odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti. Sem tam přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 1,40, na horách 32, slabý proměnlivý vítr jižních směrů.

0: telefonu.
1: Halo. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Tak máte-li chuť, volejte. Kdo pak se dovolal? Už někoho tuším na drátě u aparátu. Je kdo? Dobrý den.
3: No tady Lojzo z Rokycana, ne?
2: Lojzo, vítejte.
3: Už jsem se dovolil dneska trošku to a já bych potřeboval zahrát hezkou písničku.
2: Jakou mám najít, Lojzíku?
3: No, určitě to víš. Pro moji jedinou a strašně zlatou manželku,
2: ano.
3: Paní má se má.
2: Paní má se má, paní má... A má se? Má se dobře. Jestli se
3: ty,
2: má...
3: Ty o tom pochybuješ, že ta moje manželka se mnou... Když, no. Já něco, když mluvím o své manželce, ano. Že super, tak nepochybuji o tom.
2: Dobře, tak já jen taky jsem chtěla odlehčit situaci, tak trošku zažertovat. Paní má se má pro tedy vaší paní, která doufám poslouchá Country Radio.
3: Kterou strašně miluje, to strašně odná holka.
2: Dobře. No tak a vás moc zdravím, oba u rádia.
3: A jestli se ta písnička bude taky líbit,
2: ano.
3: Tak samozřejmě je to i pro tebe.
2: Děkuji moc, ale ještě tady máme práci a sice anketní otázku, jestli jezdíte na dovolenou stopem, nebo vlakem, nebo pěšky.
3: Já to slyším celý den. No. A já ti řeknu ty dovolené, jak jsem říkal no. Kolegovi, to asi, já nevím, 4-5 dnů,
2: ano.
3: Který tam byl. A já mu říkám, prosím tě, my máme takový krásný žádný jako zážitek z dovolených. My jsme vzali auto a jedeme na Moravu. Jo?
2: Ano.
3: No a na Moravě, člověče na D1, byla fronta jako krava, samý kamiony.
2: Ano.
3: No prostě pruser.
2: A vepředu medvěd.
3: Vystali v novém pruhu.
2: No.
3: No a já jsem, představ si to, já jsem vypnul motor. Protože to byla fronta 20 minut.
2: Mm-hmm.
3: Tak říkám, dáme si svačinku v pohodě. Tak dáme si svačinku. Ona se začala rozjíždět ta kolona a já jsem nenastartoval auto.
2: Ne, ne.
3: Takže policie. Mm. Takže rychle.
2: Jak to dopadlo?
3: Dopadlo to dobře. Přijel pán, nastartoval přes a já jsem odjel a říkám, ty, my tu stojíme hodinu a půl a kvůli takový kravině.
2: Já bych jenom poprosila, v případě, že by padala ještě nějaká šťavnatá slova, říct si včas, já bych pípla. Jo?
3: Představ si to.
2: No.
3: Aby co, přijel pán
2: ano.
3: A řekl, proč pak ty vole vypínáš motor?
2: Ne, ne,
3: takže
2: no.
3: Prosím, co bylo za to slovo?
2: Jo, takže tak prosím, píp teda, no.
3: Kdo poslouchá rádio,
2: mm-hmm.
3: Nevypínejte motor na dálnici, i když je 35. Zapněte si všechno možný, nevypínejte motor. Protože dostanete kopa od asistenta, který řekne, ty vole, proč pak vypínáš motor?
2: Já myslím, že už budeme hrát, jo? Tak zdravíme manželku. A hrajeme. Ahoj. Tak zatím a díky za zavolanou. Naschle.
1: Na Country Radio.

Skončila jsem na mateřský, pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku, je na čase vydat Tesku.

0: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Z LP Plavci sláva rok 1975, Poutník s kytarou a Rangers na Country Rádiu. Dnes je 27. června, svátek má Ladislav a taky Ladislava, což je ženská varianta tohoto jména. Ladislav je tedy křestní jméno slovanského původu, jedna z variant jména Vladislav, no a znamená něco jako slavný vládce. Doufám, že nás poslouchá, že si naladilo Country Radio. 85 zhruba tisíc Ladislavů. Co se týče oblíbenosti, tak toto jméno je pořád oblíbené, je zhruba na 17. 16. pozici. Takže dnes má svátek Láďa, Laďa, Ládík, Ládíček, Ládínek, slovenské Laco, maďarsky taky Laco. Tak když se dívám mezi známé nositele, hodně známé tohoto jména, tak vidím třeba Ladislava Pohrobka, rok 1440, únor, z rodu Habsburků, který byl od 10. listopadu 44, to znamená ve svých 4 letech uherským králem. Dokonce byl korunován už jako miminko v roce 1440 a potom od října 1453 byl českým králem. Byl 4. dítětem českého, uherského a německého krále a rakouského vévody Albrechta II. Habsburského a jeho choti Alžběty, dcery císaře Zikmunda. No a protože se narodil až 4 měsíce po smrti svého otce, byl nazýván Pohrobkem. V době jeho nezletilosti za něj rozhodoval zemský sněm tenkrát. Jeho matka se ale všemožně snažila prosadit synova dědická práva, především na vládu v Uhrách, a tak mimo jiné nechala ukrást svatoštěpánskou uherskou korunu, k čemuž využila dvorní dámu, jistou paní Helenu, a dokonce zařídila i Ladislavovu korunovaci 15. května 1440, tomu byly nějaké 2 měsíce. Tak dál je to taky napínavé samozřejmě, ale o tom třeba někdy jindy. Ladislavům a Ladislavám přejeme všechno nejlepší. No a v 17 hodin se můžeme slyšet v písničkách na přání tady u nás na Country Radio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady je Kanthi Radio, zvedám telefon.
2: Oh, haló.
1: No kdo pak reaguje na telefon? Dobrý den.
2: Tady počítač Mirek.

0: To já myslela k té rekonstrukci, že dáte něco takového, jako když se nebudeme táhnout. No, ale klidně. Pokud se vám líbí.
1: To bylo ještě lepší, možná sněžnej muž na ochlazení.
0: Už mám štrůdl. Mirku, už mám štrůdl. Už ho podávám, jo?
1: Oboje je dobrý.
0: Hezkou sobotu.
2: Víkendový pokec na Country Radio.

Dnes je Světový den sdělovacích prostředků a tak jenom připomínám, že vám sděluji tedy z toho sdělovacího prostředku, že je 16.52 a v 17 hodin začínají písničky na přání.

0: léto. Country počasí.
1: Před námi je tropická noc s teplotami kolem 23 stupňů, na horách kolem 20. Zítra je neděle, má být jasno, v západní polovině Čech odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 41, na horách 32. Povane slabý, proměnlivý vítr jižních směrů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kilometrů.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer a vítejte v písničkách na přání na Country Rádiu. Jsou tady každý den úderem 17. hodiny. V sobotu je výjimka v tom, že jsou dvouhodinové, takže teď začínáme a skončíme v 19 hodin. Zdraví vás Jitka, všechno nejlepším všem Ladislavám a Ladislavům, taky vám všem, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdraví. Dobrý den, milé Country Rádio. Prosíme o písničku od Michala Tučného k dnešním narozeninám Pepovi z Prokopáku. Všechno nejlepší mu přejí kamarádky z Řeporí. Další mail je, nebo respektive vzkaz je pro Ládíka. Milý Ládíku, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. Hodně zdraví a plno teplých dní, abys mohl plavat v bazénu a pustíme ti písničku Pivní Jeep, Danja a Tom.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, volat můžete do písniček na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchač Laďa z Kroměříže. Toho času na, v Hostinských horách,
1: ano,
2: na dovolené, konkrétně rekreační středisko Troják pod Maruškou.
1: Ano, nebudeme dělat, nebudeme dělat reklamu, Laďo, vy máte svátek, že?
2: Nebudeme, ne, já jsem 23. května, já jsem Vladimír.
1: Dobře.
2: Ale přesto bych měl jednu velkou prosbu. Jestli byste byli tak strašně zhodní a mohli mě zahrát písničku od Petra Kalandry Snad každá tvář, anebo Zmrzlináře.
1: Snad každá tvář, Zmrzlináře, ano. Máme, moment.
2: A zkuste tu Snad každá tvář, je to velice pěkná písnička, děkuji strašně moc.
1: Ona, ten Zmrzlinář se taky hodí a mrknu, jestli máme ještě i tu tvář, jo?
2: Tak buďte ta hodná, děkuji, ať se vám daří, naschledanou, díky moc.
1: Naschledanou. Tak to je posluchač na telefonu a teď posluchač v mailu. Dobrý den, milé Country Radio. Chtěla bych poslat narozeninové přání svému manželovi Lubomíru Ludvíkovi do Bojanovic k jeho 60. narozeninám. Ludvíčku, přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, hodně spokojenosti. 60. už je krásná životní country jízda. Někdy rovná silnice, někdy pár zatáček, občas výmol, ale ty pořád jedeš dál a s úsměvem. A jsem ráda, že se kolem tebe sešla dobrá parta a že dnes můžeš svůj den oslavit tak, jak to máš rád. V pohodě, s lidmi, co tě mají rádi. Šenej přeje tvoje Ilois, čtu to dobře? Tak přejeme hodně pohody, hodně zdraví.

0: tak nás to vyšadu.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Marseillaz v písničkách na přání, písnička Zmrzlinář. Dobrý den, milé Country Radio, prosím o písničku pro vašeho věrného posluchače Ladislava Slezáka k dnešnímu svátku s přáním pevného zdraví a životní pohody. Prosíme o Johnny Okeše a děkuji Tamara. Milé Country Radio, dnes oslavujeme s rodinou narozeniny mého bráchy Pavla krásných 26 let. Tak mu prosím zahrajte jeho dětskou oblíbenou písničku Inženýrská od Rangers. Rád u ní usínal, děkuji Zuzka. Tak máváme, zdravíme na oslavu. No a samozřejmě Pavlovi všechno nejlepší.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Už v pondělí vám na Country Rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
3: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
2: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
3: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s návštěvníky souvisí.
2: Zatím můžete hádat.
3: A v pondělí o česti
4: ahoj!
5: Těší se na vás Kaťka s Vláďou.
6: Country Radio.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Posloucháte Country Radio.
2: A písničky na přání. Milované Country Radio, prosím o písničku Jarka Nohavici Hlídač krav pro moje vnoučátka, pro Miu a Samuela Hromasovi. Za opravdu krásné vysvědčení a přeju jim, aby byli tak šikovní i nadále, pořád, do budoucnosti. Krásné prázdniny jim přejí tatínek Michal a babička Zdenka. A my taky blahopřejeme.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady jsou písničky na přání. Můžete si přát po telefonu. Country Radio Jitka, dobrý den. Ano, my vás slyšíme.
2: No, tady Jirka Senohraby, já vás zdravím.
1: Jirko, co to bude? Zdravím taky.
2: Já bych chtěl písničku zahrát od Ozvěny Nádraží, jestli by to šlo.
1: Ta nádraží, jo, že to je ono. Nádra. Aby to asi nechcete ode mě, že? Takže Ozvěna Nádraží. Pro někoho?
2: Klidně, já klidně to dám dvakrát, jednou od vás a jednou od...
1: Dobře, tak já si poslechnu originál a pak eventuálně uvidíme, jo? Nakolik se pochlapím. Tak Jirko, za chvilinku, mějte se. Ahoj. Milé Country Radio, před 7 lety nás opustil anděl s krásným úsměvem, vzácný človíček se srdcem na dlani a čistou duší. Prosím, zahrajte jeho oblíbenou Co dál, brácho. Už na pořád tě všichni máme v srdcích, všichni kamarádi. Tak za chvilinku.

zahrajte, milé Country Radio, písničku pro všechny na Podlesí ve Vratimově. Hlavně pro paní Haničku, ať je v klídečku. Moc vám děkujeme a výběr necháme na vás, Pavel. Prosím, milé Country Radio, zahrajte mi něco od mé srdcovky devítky. Trpím v nemocnici na infekčním. Děkuju moc, Jirka. Tak Jirko, hodně zdraví, přeju. A brzy napište, že už jste doma a v pohodě. Přestávám se.

Posloucháte písničky na přání, dnes dvouhodinové, to znamená, že po 18. hodině budeme pokračovat. Dobrý den, zahrajte mi Lékán Radio pro mou Elinku písničku Skládanka. Moje milá Elo, posílám ti písničku od tvého oblíbeného autora a jako poděkování za písničky, které jsi mi napsala a poslala, jsou nádherné, navždy tvůj Zdeněk. Prosím, milé Kanthe Radio, píše paní Dagmar, zahrajte nám do Švýcarska pelíšky. Pelíšky nemáme, možná to měly být pampelišky, nejsem si jistá, tak posílám Valdu.

0: Country počasí.
1: Čeká nás tropická noc s teplotami kolem 23 stupňů. Zítra bude jasno, na západě odpoledne čekejte při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty zítra přes den 35 až 41 stupňů, na horách kolem 32. Povane slabý vítr jižních směrů.

břiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, tak

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, posloucháte písničky na přání, právě začala druhá hodina. Vítejte, zdraví vás Jitka, no a já už se dívám mezi došlé SMSky, maily, pozdravy. Dobrý horký den pro všechny kamarádky a kamarády. Dobrý den, prosím pro velkou a malou Laťku, osamělé město. Velké ahoj, posílá Maruška a spol a děkuju. Milé Country Radio, prosím, zahrajte dnes k svátku naší kamarádce. Naší kamarádce Čunce, písničku Zatracený život. Písničku posílají kamarádi Pošťák, Maruška a Eva. Milá Jitko, prosím, zahraj mě a všem nějakou písničku od bratrů Rivolu, třeba něco, co se tak často nehraje. Miluju jejich písničky, jinak je to děs. Doma mám 28, moc díky, zdraví Vlasta z Berouna. A bude víc Vlasto, ale hlavně bude písnička. Tak hezký podvečer.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady je Country Rádio, písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Hanka z Havířova. Zdravím do rádia a také všechny posluchače.
1: Děkujeme.
2: Prosila bych písničku V ten dnešní krásný den od Jarka Nohavici. Pijme vodu a nepijme rum.
1: No jasně, ta se hodí. Ta se hodí, zahraju třeba třikrát za sebou. Bude pro někoho?
2: Bude pro všechny posluchače a také pro mě.
1: Jste milá, dobře, písnička je tady.
2: Děkuju.
1: Voda je základ. Hezké odpoledne nebo večer,
2: naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.
3: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte.

0: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.
1: Krásná za večerů

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozbitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

Dobrý večer. Posloucháte písničky na přání, dnes dvouhodinové, už nám běží druhá hodinka. Nejlépe je objednávat dopředu, v předstihu, přes webové stránky www.countryradio.cz a nebo přes studio@countryradio.cz a nebo když už to hoří, v ten den, kdy máte oslavu a chtěli byste písničku na přání, zkuste SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. Zdraví vás Jitka, no a zase jdeme hrát. Milá Jitko, prosím o písničku Matka od Evy Olmerové pro moji maminku Anu Hájkovou z Nového Knína, která by dnes slavila 114. narozeniny. Milá maminko, byla si tou nejlepší maminkou na světě a přesto, že je tomu už 30 let, co si nás opustila, tak mi stále moc chybíš. Děkuji ti za všechno, co si pro mě a moji dcerku dělala a nikdy na tebe nezapomene dcera Tramvajka Věra. Ahoj Jitko, přeju hezké chvilky v Country Rádiu s písničkami pro radost všem, kdo mají ouška u Country Rádia. A posílám duo EKGM Berunka na ochlazení i vás, Arbesáku, děkujem. Prosím, milé Country Rádio, zahraj písničku Nezapomeň na mě od skupiny Kamelot pro všechny, kteří musí i v tomto horku být v práci a taky pro vzpomínku na mého otce Ladislava.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady je Country Radio, Jitka, písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana.
1: Ano.
2: Prosím vás, já bych chtěla zahrát písničku za sebe a za všechny kamarády mýho bývalého manžela, protože před rokem zemřel.
1: Ano.
2: Tak jako vzpomínku na něho, protože nám tady opravdu hodně chybí.
1: Věřím. Jakou písničku, Jano?
2: A chtěla bych písničku Chlap, co tady chybí.
1: Ano, písnička je tady a vám přeju, pokud možno, hezký den,
2: ano.
1: Janičko.
2: Ano.
1: Písnička je tady, naslyšenou.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.

každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country rádiu.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

zvonění, nad hlavou zvláštně tichý počasí. Člověk, prý to nezmění, tak čekám, jestli blízkne na časy.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři tam.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

0: Jo, tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono. Country rádio.
1: Dosyli jsme osu, bontě na prýmusu, bezvadně se připekla. Pozvali jsme Martu mezi naší partu, ale ta nás vypekla.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu. Country
1: Rádio. Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes.
3: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská

kus, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza, kápo, hledá nový.

loštidlobot, plivátko a sova vycpaná, k tomu pytel na zmije a stolní kopaná, past na myši, lepidlo a talíř na kosti.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jak se tak městem

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte.

cíle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí, a za dobrý slovo ti srdce svíná.

Tak kde kluci, žochu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

klidně i cizí. Kdybych vrátit mohl ten čas, co někde mizí.

ulice v divadelním báru. Naposled jsme

větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

U dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věč

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
2: Kolik prach výří,

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a od

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom Šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

tak si někdy říká, mít na chvíli čas, podívat se zpátky, co zůstalo v nás, jestli ještě smíme

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu. Já často šněroval svý toulavý boty,

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: vodáckou meku to udělá.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

písnička dozněla. Tak od zimní jesen se mlhu zdvihá, přichází čas, kdy ticho v duši zní. Tuška je kouř a koleje jsou kniha, dál ujíždí do mlhy po

Přišel jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

mrtvých stěn. Dětský pláč a samý rváč sklepní bitvě, přísahám vám,

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: další dotaz, prosím.
1: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
2: To je těžká otázka. Po čem bych šáhl? No. To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím, to je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Herko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem, jak si použijí živoči, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl po tom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný, že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera, skripta, mopet.
3: Manet.
2: Prosím?
3: Litera, skripta, manet?
2: Manet. Vidíte, já, to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
4: Nezdá se vám, že jste se právě přiznal ke značné slabosti?
2: Jak to?
4: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
2: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. Na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhuji takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. To je nádherný národ. My se učtem a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem to málem lítal sám. Jak vám chutnalo?
5: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad.
2: No?
5: Že jsem se k tomu přiznal.
2: Proč?
5: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
2: Aha! No, to na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžem povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem, ale v čem vám to jako vadí?
5: No, já jsem měl žloutenku, víte.
2: A sakra. No.
5: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej, ale já to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala, to je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v motolské nemocnici.
2: Číňani už jsou v Motole?
5: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, tehdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
2: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
5: To rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
2: Do břicha?
5: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte? Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
2: Vy jste zůstal nafouklej.
5: Já mám takový podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo, měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
2: No, abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo, ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít.
0: Thank you.

karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Mantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací, jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptu mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavím až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy,
ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve tmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila.

No, jak ti to mám říct? Že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.